vysílal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej.

čistič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pečení.

0: noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší...
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Každému začínajícímu řemeslníkovi je jasné, že do dílny potřebuje kleště, pilník a takovéhle věci. Ale dost dlouho mu trvá, než přijde na to, že úplně nejvíc potřebuje něco úplně jiného. Spoustu všelijakých krabiček, pixliček, plechovek od čaje a od sladových bonbonů, krabiček od krému, dále hrnky s uraženým ouškem, hořčičné sklenky, krabice od sušenek a spoustu věder, kýblů a konví. Prostě sbírku něčeho, do čeho se dávají hřebíčky, šroubky, šteftíky, podložky, čudlíky a jiný nepostradatelný materiál. V těch větších se skladují barvy, sádry, vápna a já nevím, co ještě. Nehledě na to, že v něčem musíte pořád něco rozdělávat, míchat a patlat. A právě na tohle byste potřeboval alespoň pár nádob, které netečou. Teče, řekne vám kamarád, tak se to zaletuje. A přinese letlampu, pájedlo, tyčinku cínu, trošku kyseliny v láhvičce a když mu seženete ušmudlaný cancourek šmirgl papíru, zaletuje vám dírku v bývalé konvici na kávu. A vy vidíte, že to letování je vlastně tak jednoduché, jako třeba svatba tatínka s maminkou v představách jejich dětí. Řeknete tedy kamarádovi, že byste si zaletoval ještě pár dírek v jiném hrnci sám, kdyby vám tu lampu na půl hodiny půjčil. On jakože jo a jde. A to je dobře, že jde, protože člověk nemá rád, když někdo vidí, jak mu něco nejde. A pak vy nechcete vlastně letovat staré hrnce. Vy si zaletujete rovnou starou kropicí konev. Z toho bude větší užitek. Konev, to je přece dobrých 40 korun. A dáte se do čištění. Po chvíli zjistíte, že celá konev by šla docela pěkně vyčistit, i vyglancovat by šla, jenom zrovna v těch dírkách se drží všechen rez, prach a bůh ví co, jako kdyby to tam člověk přišel. Pak to teda namašlujete kyselinou, něco se rozpustí, něco ne, ale vem to čert, nebudete přece do večera čistit pár dírek a rozpumpujete opalovací lampu. Jenže to letování je přece jenom složitější než svatba tatínka s maminkou. Tyčinka cínu sice taje, ale ne aby to zateklo do dírky a zůstalo to tam. Ono to proteče skrz naskrz, anebo ještě hůř, ono to pokaždé kápne z konve na stůl nebo na tenisku a zrovna do té dírky, co vám kouká malíček. Asi není ta konev dost horká, že se ten cín na ní nechytá. Když však začne být horká dost, když se začne škvířit a páchnout jako peklo, kde zrovna smaží lakomého sedláka, dojde vám v pájecí lampě benzín. Herr Schwetz, jestli pak byste s tím nepraštil vozem. Scháníte tedy podobně benzín, tady byl, to zas tu někdo uklízel, zase to někomu překáželo a když to člověk potřebuje, je to pryč. Aha, tady je, to nemůžete říct, že je tady, já ho hledám jako blázen a on je tady. Dolijete benzín, rozpálíte letlampu, rozpálíte konev a pro pána krále, vždyť se ta dírka zvětšuje místo, aby se zacelila. Kde je voda? A znovu čistíte, znovu kapete kyselinu, znovu to rozpalujete, potíte se a když se sluníčko sklání za horu, tak se vám povede rozstavit cín, kterým bylo přiletováno rameno ke kropicí růžici, trubka odpadne, dno konve se vychlípne a konev můžete zahodit. A nejenom to, ke všemu jste kamarádovi vyplácal celou tyčinku cínu a večer zjistíte, že jste si kyselinou pokapal jeden rukáv a obě nohavice. To byla zase uhozená neděle.

jednou, pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotly v údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.

říkal jsem mu, víte, pane Verich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradici humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Verichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Verich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval, prej, říká Verich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takový nepříhod má Verich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Verich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Tolky s Charliem, tak si říkám, ano, Verich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6x a stejně to nevím, jak se to dělá. Verich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Verich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Verich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Verich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Verich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unamenej po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle,
tak se uklonil a řekl: promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci. A to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky, prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní. Pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromnej v těchto... V tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zamet, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustý pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízký takový. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

koukni, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, to jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vtek Fatey Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a stařičké album When the Sun Went Down.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

zase bude líp. Pomalu šel rok,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Tak kde jste strávila víkend, paní, na chalupě?
2: Ale copak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
1: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížej se po majetku.
2: No jo, no. Pani, já znám jednu a ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
1: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, ne. Jako kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
2: Takže, paní, vy jako...
1: Jedině na zelenou trávu,
2: no jo.
1: Na fotbal, no jo. Víte, tam si koupím preclíčky.
2: A teplý pivo.
1: Žluklý buráky no nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Ale paní, já jsem ve svým živlu no. Mezi svejma.
2: Moje řeč, paní, vidíte, že kolem nás taky jedí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou to prostě lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
1: No jo, no. A když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci. No,
2: to je krása, víte, až se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní.
1: Nádhera, no. Víte, nádhera. No,
2: vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak na mě koujte, tak dojatá jako na funuse.
1: No jo. A když rozhočí pískne, to je jako kdyby zahlaholili ty trouby z Jericha, víte.
2: No, to nevím, víte, tam já jsem nikdy nebyla, i když s našima klukama já jezdím i za hranice našich možností,
1: jo.
2: No jo.
1: Třeba ta naše obrana, víte, v poslední
2: no,
1: době.
2: No to je no. Paráda, paní, to je
1: že
2: paráda.
1: Jo? No vidím, že tomu rozumíte, no, paní.
2: Aby ne, paní, teď už na to chodím leta.
1: A co říkáte tomu golmanovi? Ten se rozchytal, co?
2: No chlejte, já už jsem si kolikrát říkala, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už tam měl v těch svých zlatých pazourách. No, jo.
1: Hned to pošle dopředu. Jo. Hned. A tam už kluci válej, víte?
2: A když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
1: To no, je bomba, no, víte, no, paní.
2: Krása. Ale já vám řeknu, já bych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
1: Vidím, že jste odbornice.
2: No,
1: máte
2: no.
1: Naprostou pravdu. No, ať se klepou srabíci.
2: Tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často, víte?
1: Depa. Bejte, paní, slávie je věčná.
2: Co jste to?
1: Slávie je věčná.
2: Hlejte, jaká slávie? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
1: Vy jste Spartianka?
2: Důvod jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
1: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
2: Pani, podívejte se, mě urážet můžete, ale Letnou nikdy. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kebuli.
1: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
2: Co?
1: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta, paní.
2: To vám. Pani. Pani. To já vám neřeknu ani maucta. Vy, srabe.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám

něco, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, už dnes po 18. hodině na country rádiu.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

o rodinném bytu. Úspěchy Beatles, Rolling Stones, Kings a jiných věhlasných skupin nedali spát mému otci. Zvláště když se doslechl, že tito chlapci jsou na tom finančně lépe než naše rodina. Povoláním operetní tenor poznal otec zavčas úpadek tohoto žánru a rozhodl se jednat rázně. Opustil potápějící se loď France Lehára i kankánové přítelkyně, odvázal se v koupelně ústřední melodii z Cikánského barona a spěchal na konkurs beatové skupiny Pillows. Vrátil se až pozdě v noci a už ve dveřích ho postřelil dědeček v domnění, že k nám jdou zase sousedi krást. Během otcovy rekonvalescence byl klid. Zlé časy nastaly, když opět nabral sil a svolal celou rodinu do kuchyně. Tam předeslal, že sice nebyl u Pillowsů přijat, ale přesto má své plány. Peníze jsou potřeba, řekl. Za týden máme platit plyn a potom přijde Mikuláš. Nezoufejte, volala babička. Třeba něco nadělí a bude zase dobře. Tomu nevěřte, opáčil otec. Pokud vím, Mikuláše dělá strýc Jóna a ten přinese stěží to, co mu dáme do košíčku. Po těchto slovech jsem vzplanul pro dědu Mráze, kterého nám nabízeli v Pioníru. Nahluchlý děd dobře nerozuměl rozhovoru. Kradou, kradou? Otázal se zcela nevhodně a začal nabíjet. Mikuláš, špetla mu sestra do ucha. Už? Podivil se děd, ale přesto vsunul za okno tlumok, očekávaje na dílku. Otec pokračoval zvýšeným hlasem. Všichni víme, že dědovi výhry ve střelnici nestačí krýt režii rodiny a náboje taky nejsou zadarmo. Musíme pracovat, skončila pak hlava rodiny. Po těch slovech strýc Baloun omdlel a děda cvakal zásobníkem, aby nás přesvědčil, že neslyšel. Otec však nápor na nervy vydržel. Založíme rodinný Big Beat, oznámil a pustil Luxemburg, aby nás zaujal. To probudilo i strýce Balouna. Už je po šichtě? Zeptal se nervózně. Ta teprve přijde, odpověděl otec a než si stačil strýc podřezat žíly, strčil mu do ruky kytaru. Pak už to šlo rychle. Bratr dostal druhou, mě hodil otec basovku, maminku napěchoval za bubny, babička přišla k saxofonu jako slepý k houslím. Děda, vida, že na něj nic nezbylo, začal roztržitě mířit po místnosti. Otec tuše nebezpečí rychle se omlouval. Nepředpokládal prý, že při ztrátě 96% sluchu zbude dědovi v těch čtyřech ještě hudební. A co smetana? Broukl plačtivý dědeček. Pravda, uznal otec, dostaneš varhany. Děd spokojen a vyčerpán planým mířením usnul. Konečně tedy nastala tvůrčí atmosféra. Shodli jsme se na základní melodii a otec udal rytmus. Po vlažném začátku nás to chytlo. Matka u bicích se rozehrála k nevídanému výkonu, my se řádně opřeli do kytar a babička vymáhala solo pro sax. Tu nasadil otec zpět. Propadli jsme extázi a přidali na síle. V tom se probudil děda a v domnění, že Turci dobili Českých Budějovic a táhnou na Prahu, nás šikoval do pole a zahájil střelbu z okna voleje. Hurá! Hurá! Naproti v devítiletce přinutili žáci učitelku chemie přerušit výuku a řadili se ukázněně na kraji chodníku doufajíce, že zase jede delegace. Zmatek v kuchyni byl nepopsatelný. Strýc Baloun jako obvykle omdlel, děda rozdával střelné rány do zahrady, dávaje příkazy do zázemí, aby se tavily příbory, že brzy dojde munice, zatímco v ložnici sousedi vesele kradli. Konečně se děda domníval, že Turci jsou zahnáni a Praha zachráněna a odešel spát za komín, aby měl rozhled, kdyby ještě k něčemu došlo. Zdrcený otec odvolal telefonicky všechna vystoupení, čímž rozpustil rodinný Big Beat.
Na zítří odprosil lehára a vrátil se k áriím. Kankánové přítelkyně znovu zaplnili náš byt.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

na váš dům zývám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak,

pravda. Má suzán a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.

upřímně stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikrát.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

Já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

0: činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat.
1: Country Radio. Nejvíc country.

0: já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Více než 1/3 15-letých za rok nepřečetla ani jednu jedinou knihu. Pětinu dětí pohltí online svět a navíc než 5 hodin denně. Podle expertů na rozvoj kritického myšlení, čtenářské gramotnosti a psaní děti přestávají rozumět hlubším knihám. Pokud se letos chystáte do Chorvatska, měli byste zbystřit. Tamní úřady totiž v posledních dnech evidují zvýšený počet hadů. A ještě něco pro motoristy. Podíl dovezených aut starších 15 let vzrostl za 20 let více než 5-násobně a nadále počet stoupá. Jen pro srovnání. V roce 2007 bylo dovezených starých aut jen 4,4% automobilů. Za loňský rok to bylo 23,6%. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Hodin 4 minuty. Krásné dobré ráno vám přeje Andrea Semerák. Dnes je neděle 3. května. Svátek slaví Alex a Alexej. Takže všechno nejlepší. No a začíná nám dopolední vysílání na Country Rádiu. Celý víkend se nese ve znamení písniček na přání. No a ani dnes tomu nebude jinak. Pro jistotu vám připomenu, kam mi můžete přáníčka posílat. Buď to na e-mail studio@countryradio.cz nebo SMS-kou na číslo 720 00 11 11 nebo volejte na číslo 210 323 333 a nebo samozřejmě to ještě jde skrze naši mobilní aplikaci Country Rádia. Tak jo, přáníčka mi posílejte a za chvíli jdeme na to. Hezké a klidné ráno.

8 hodin 7 minut, ještě jednou krásné dobré ráno všem posluchačům Country Rádia. Celý víkend se nese ve znamení písniček na přání a před chvílí jsem dovolala s Věrkou, která si přála písničku Volací znak naděje Rostě Fischer a Vráťa Vyskočil, a bylo to pro všechny, kteří právě poslouchají. Takže to si dáme za chvíli a ještě tady máme zprávu od Hanky z Hradce Králové. Ahoj a krásné ráno. Na letních táborech jsme vždy zpívali Niagáru. Chtěla bych ji nejen pro sebe, ale pro všechny táborníky. Zdraví Hanka. Hanko, taky zdravíme do Hradce a písničku za chvíli posíláme.

Zlokrotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: 8 hodin, 18 minut, krásné, dobré ráno, mám na Country Rádiu v neděli, přeje Andrea Semerák. Máme celý víkend, písničky na přání a vy už mi krásně vaše přáníčka posíláte. Já pro jistotu zopakuji, kam je můžete posílat. Buď to na e-mail studio@countryradio.cz nebo SMS-kou na číslo 720 00 11 11 nebo skrze naši mobilní aplikaci Country Rádia a nebo volejte na číslo 210 323. 333. Jako další zprávu tady mám pro od Evičky z Prahy. Přeji pěknou neděli do Country Rádia, milá Andrejko. Prosím o písničku Mám skvělej den pro nás všechny, vaše věrné posluchače. Děkuji, Eva z Prahy. Evi, díky moc za písničku, snad budete mít skvělej den po tom, co si tuhletu píseň poslechnete. A ještě si dáme tady pro Ondru písničku. Dobré ráno, mohla by sem poprosit o zahrátí písničky od Pavla Dobeše, Vyhláška 90. Bude to pro mého milovaného kamionistu Ondru, který momentálně stojí na parkovisku při Praze. Já se omlouvám, já jsem míchala trošku slovenštinu s češtinou dohromady, protože paní je Slovenka, tak jsem to chtěla rychle přelouskat, ale úplně se mi to nepovedlo, tak snad mi paní promine. Každopádně je to písnička pro Ondru, který momentálně stojí na parkovišti. Tak tady to máte.

Ty se jen zajímáš, co v televizi dávají a vůbec nevíš, kam se chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou. To radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslýma pěčech na Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmol, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinker, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžký nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty smohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíly nevedou. Ty musíš umět věřit profíkovi před sebou. Je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, znáš jen obrysová světla a reflektorů zář a jak listí z větví stromů v serpentínách češe jeho trak. Můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, vyrazit dopředu z krajnice, urvat hlínu a všemi čtyřmi blinkry zablíkat mu na pozdrav, nebo jen tak. Muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmal, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi z pomývé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy. Tihle muži budou inkognito vzadu stát a nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant,

prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátím zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu,

0: Country rádiem na cestách.
1: Krásné dobré ráno, máme 8:30, pojďme se podívat na změny v městské hromadné dopravě v Praze. Dnes je v Praze maraton, mezi 9 a 16 hodinou výrazně omezí provoz tramvají v širším centru, tak pro více informací sledujte vývězky na různých stanicích. A dále tady ještě máme, že do dneška dochází ke krátkodobému přerušení provozu tramvají v úseku Vozovna Motol a sídliště Řepy. Linky 9 a 10 končí ve Vozovně Motol a linka 16 na Kotlářce. Já vám přeji na silnicích jinak šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: 8 hodin 35 minut, krásné, dobré nedělní ráno, dnes má být krásné počasí, tak jsem ráda, že i u toho posloucháte Country Radio. Máme celý víkend písniček na přání, můžete mi je posílat buď to na e-mail, SMS-kou, zavolat, anebo skrze naši mobilní aplikaci a před sebou máme další dvě přáníčka, tak pojďme na ně. Milá Andrejko, chtěla bych tě poprosit o zahrání písničky Cestu najdu o skupiny Epidemie a byla by pro manžela Míru, který celé dopoledne sedí u počítače a dělá soupis stavebních prací za měsíc duben. Tak se mu do toho nechtělo, až dnes přišel deadline a musí to odevzdat, ale Country Radio u toho poslouchá. A písnička samozřejmě taky pro tebe do rádia, zdraví Blanka z Hradce Králové. Tak taky posíláme pozdrav, písničku hnedka zahrajeme, ať to Mírovi utíká. A ještě tady máme zprávu od Zdeny z Jihlavy. Milé Country Radio, prosím o zahrání písničky od Mirka Hofmana, Co se dál bude dít, pro všechny lidičky, kteří dnes poslouchají Zdena. Zdeni, tak taky posíláme pozdrav do Jihlavy a písnička za tebou za chvíli letí.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tři čtvrtě na devět, krásné dobré ráno, krásné vstávání, kdo jste právě teďka zapnul Country Rádio. Máme víkend písniček na přání, pojďme si dát další dvě. Ahoj, prosím o písničku Já to nejsem od Lucie Vondráčkové pro Jarušku a Jošku ze Svárova. Díky, Irena. Irčo, jasně, písničku za chvíli posíláme a ještě nám napsala Hanka ze Zátiší. Dobrý den, prosím o zahrání písně Motýlí hra od Folk Team pro mě a všechny, kdo mají toto skupinu rádi, tak jako já. Děkuji, Hanka. Hanko, písničku taky posíláme.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. K večeru bude v Čechách od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 19. Mírný jižní vítr bude foukat o rychlosti do 21 km za hodinu.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Antri Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Vypadá to, že máme rádi kvalitu. Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. To jsou hodnoty, které podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování Čechů. Výrobky označené logem regionální potravina si zákazníci spojují s kvalitou. Jinými slovy, Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně i připlatíme. Poslední topná sezona byla mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější. Podle energetiků ale byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, postupně ale klesá. No a dobrou zprávu ze Vsetína přináší kolega Savana.
2: Dnes zahájí město Vsetín opravu zhruba 100-metrového úseku cyklostezky vedoucí kolem budovy stavebního bytového družstva. Její součástí bude i výstavba zcela nové lávky přes potok Rokytenka. Investice navazuje na aktuálně probíhající přeměnu přednádražního prostoru. Jde i o řešení cyklodopravy. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod,

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Krásné dobré ráno, pro někoho už dopoledne, kdo jste ranní ptáče, vám přeje Andrea. Máme 9 hodin, 6 minut, dnes je neděle 3. května, svátek slaví Alexej a Alex a my pokračujeme v našem vysílání na Country Rádiu. Já vám jenom připomenu, kam můžete písničky na přání posílat, jelikož to je naše téma pro tento víkend. Je to buď to na e-mail studio@countryradio.cz nebo SMS-kou na číslo 720 00 11 11, nebo můžete psát skrze naši mobilní aplikaci Country Rádia, anebo volejte na číslo 210 323 333. Před námi jsou další dvě přáníčka, tak pojďme na ně. Milá Andrejko, prosím o zahrání písničky od Petra Spáleného Bylo fajn. Hezký den vám i všem posluchačům, ať je nám fajn. Jasně, písničku zahrajeme a ještě tady máme i píseň od Eli. Dobrý den, prosím o písničku Matčiny růže pro všechny, jímž se líbí její krásný text. S pozdravem, Ela. Jasně, tak i tuhletu písničku máme tady v playlistu, tu taky zahrajeme. Hezké a klidné ráno.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Let's go, girls.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Je to tak, přesně tak, krásné dobré dopoledne, máme víkend písniček na přání, pojďme si dát další dvě. Dobrý den v rádiu, prosím o zahrání písničky Starej brouk. Všem pro dobrou náladu. Děkuji a srdečně zdravím Jirka. Jirko, Starýho brouka tady máme, písničku zahrajeme a ještě tady máme vzkaz z Kladna. Ahoj Andrejko, zahraj všem pro potěšení Stodolní od Marot, děkuji Ota z Kladna. Tak i tuhle písničku máme a zdravíme do Kladna.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krásné, dobré nedělní ráno. Máme tady dopravní informace, za chvíli 9:30. Pojďme se nejdříve podívat na změny v městské hromadné dopravě v Brně. Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od pondělí 16. března až do ukončení prací, předpoklad do 29. května, vyloučen provoz tramvají na Stránskou skálu. Linka 10 jede na Novolíšeňskou. Pojďme se podívat i na silnice. Bouralo se na dálnici D11 na 19. kilometru ve směru na Prahu u Bříství. Auto sjelo mimo silnici a na místě jsou jednotky IZS. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Já vám přeji šťastnou cestu, lehkou nohu na plynu a jezděte opatrně.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Je to tak, máme celý víkend písniček na přání a před sebou taky vzkazy z Poličky a Skladna. Zdravím Country Rádio, poprosila bych o písničku Dlouhá řeka od Tesaříka a Trčkové pro všechny posluchače. Přeji vám a všem pohodový den. Děkuji, Jitka z Poličky. Jitko, zdravíme do Poličky, písničku posíláme a píše nám ještě Pavlína, ahoj, prosím o zahrání písničky Dobrý lidi od Raduzy a Roberta Křesťana pro všechny fajn lidi, kteří poslouchají. Pavlína Skladná. Pavlíno, tak mě jste se trefila moc do noty, Robert Křesťan je můj velký oblíbenec a tahle píseň je krásná, takže zdravíme do Kladna, písničku posíláme.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Je to tak, máme celý víkend písniček na přání, pojďme si dát další dvě. Dobré ráno, prosím o zahrání písničky Skála od folk týmu, ať nám jde práce od ruky, Lukáš. Lukáši, posíláme písničku, snad vám ta práce půjde opravdu od ruky, ale věřím, že s touhletou písničkou se vám to povede. A máme tady ještě vzkaz od Věrky, moc zdravím Andrejko a pokud to vyjde, prosím o písničku Běž spát vzhůru do skal. Bude to pro vás, pro všechny posluchače a taky pro mě. Děkuji a přeji krásnou májovou neděli, Věra z Litomyšle. Věrko, písničku posíláme a jinak po 10. hodině si pro vás Milan Schmidt připravil zábavný pořad Moje hobby během doby. Tak určitě zůstaňte s námi, nenechte si to ujít, bude to moc zajímavé, bude to o Boskovicích, uděláme si výlet do Boskovic. Tak a teď už ty písničky na přání.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, k večeru bude v Čechách od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 19. Mírný jižní vítr bude foukat o rychlosti do 21 km za hodinu.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Je to skoro až neuvěřitelné, ale až 2000 českých obcí chybí čistírna odpadních vod. 10 let můžou radnice žádat o dotace na jejich stavbu. Ministerstvo životního prostředí zatím mezi ně rozdělilo 3,25 miliardy korun. V poslední výzvě zbývá rozdělit zhruba 200 milionů. Čas na žádosti mají obce do příštího ledna. Kradou se už i květiny ze záhonu. Blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Tady asi jedno z přikázání desatera neplatí. Nepokradeš, zloděj nezná. Z městských záhonů v Boskovicích v poslední době mizí květiny i keře. Naposledy na ulici Sokolské někdo vykopal právě kvetoucí narcisy. Podle radnice nešlo o náhodu, ale o cílené jednání. Opakující se krádeže navíc mají už konkrétní dopad. Město kvůli nim omezí informování o nových výsadbách. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
1: Staví se nová horská dráha. Tady je Luboš Dvořák.
3: V zábavním parku Miraculum u Nymburka roste nová atrakce, která v tuzemsku zatím nemá srovnání. V areálu vzniká dřevěná horská dráha první svého druhu v České republice. Konstrukce dosáhne výšky téměř 30 metrů a délka trati překoná 1 kilometr. Vozíky překročí rychlost i 70 km v hodině. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.
1: Přeji vám krásné dopoledne, milí posluchači, a dnes si budeme povídat o westernovém městečku Boskovice. Já tady mám dva milé hosty, a sice pana Michala Bednáře a Vláďu Klepáče. Ale začnu u pana Michala Bednáře. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Před více než 30 lety vzniklo ve starém pískovcovém lomu westernové městečko a nyní se připravuje na další letní sezonu. Kdy začne a co bude na programu?
2: Začínáme 1. července a na programu máme řadu, řekl bych, báječných představení. Geronimo, Poklad na stříbrném jezeře a Kůň pátý element. To doprovodí představení na Main Street a letošními novinkami bude minizoo, ve které uvidíte velbloudy a spoustu dalších krásných zvířat. Posuneme se taky v kaskaderském umu. Pokud se vše podaří, budou nám hořet lidi, padat z výšek a soubojově to bude taky velmi zajímavé. A k tomu, kdo si potrpí na tu harmonii, tak se taky má na co těšit.
1: To zní hodně zajímavě, pane Bednáře, ale přibližte nám hlavní novinky, které pro milovníky divokého západu připravujete.
2: Je to především kaskaderský um v představeních, které diváci již dobře znají z minulých let. Potom novinky ve stavbách, v kulisách a vůbec v atrakcích, které zde uvidíte. Milovníci Karla Maye si také rozhodně přijdou na své, protože i v tomto festivalu Karla Maye, který letos pořádáme, je mnoho novinek. Z novinek také patří pro děti minizoo, ve které můžou navštívit malá zvířátka v kontaktní zoo, anebo větší jako velbloudy a svést se možná i na nich a na jiných zvířatech a strávit s nimi příjemné okamžiky. A pro ty starší zase odpočinkovější zóna, taková relaxační, která je tam nově teďka a spojená se špagety westernem a špagetami taky, mimo jiné. A těch zákoutí nových a toho, co se posunulo, je za mě mnoho. Více najdete také na webu westernovéměstečko.cz.
1: Děkuji vám, pane Bednáři, my si dáme písničku a za chviličku budeme v našem povídání pokračovat.
0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

nemusíme žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak uši chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit záskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.
1: Znovu vám přeji krásné dopoledne. Dnes si povídám s hosty z westernového městečka Boskovice. Čtvrtý ročník koncertu Western Symphony odstartuje v poslední červnovou sobotu letošní letní turistickou sezonu westernového městečka v Boskovicích. V čem je tento hudební projekt unikátní, pane Klepáči? Dobrý den.
2: Přeji krásný den. Jedinečnost projektu spočívá v propojení hudby, živých scén a místa, kde se koná celý projekt. To znamená, hudební těleso Pražského filmového orchestru, 40členné, hraje melodie ze slavných westernů. Přitom my vytváříme k těmto melodiím živé scény, ve kterých neschází nádherné koně, přelet orla, a pomyslnou třešničkou na dortu je místo, kde se vlastně celý koncert koná, a to je přírodní amfiteátr westernového městečka, který je vybudován pro divadelní představení Poklad na Stříbrném jezeře, takže na něm neschází Butlerova farma, ale také například vodopády. Při koncertu se diváci setkají například s posledním Mohikánem, s Vinetuem, se Zlým Kalverou, s Limonádovým Joem, s nejdrsnějším ze Šerifů divokého západu Wyattem Earpem a s mnohými dalšími.
1: Vy každý rok přidáváte ke koncertu nové skladby, tak na jaké se mohou těšit návštěvníci v letošním roce?
2: Takže v letošním roce se diváci mohou těšit na setkání s Butchem Cassidym a Sundancem Kidem. Jsou to dva slavní psanci z divokého západu. Diváci a posluchači rádia Country je znají z westernu, ve kterém si je zahráli Paul Newman a Robert Redford. Druhou velkou novinkou bude skladba Old Shatterhand. V ní se diváci setkají s Karlem Mayem, jak tvoří své slavné příběhy, a na scéně se objeví Old Shatterhand na svém slavném Vraníkovi Hatátytlovi, ale nicméně Old Shatterhand na Blízkém východě byl Karaben Nemzi. Takže dorazí i Karaben Nemzi a možná nedocvála na koni, možná přijede na něčem jiném, na to si počkejte.
1: Moc děkuji a ještě prozraďte našim posluchačům, kde najdou další informace.
2: Více se dozvíte na westernovéměstečko.cz.

0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.
1: Pokračujeme v našem povídání s Vláďou Klepáčem a Michalem Bednářem z westernového městečka Borskovice. Milovníci příběhů velkého náčelníka Apache Winnetoua a jeho velkého bílého bratra Old Shatterhanda se mohou i letos těšit na velkolepé divadelní představení Poklad na Stříbrném jezeře, které pro ně připravilo westernové městečko Borskovice. Pánové, prozraďte více.
2: Poklad na Stříbrném jezeře je naše ikonické představení. Je to nejslavnější příběh o náčelníkovi Apache Winnetouovi a jeho bratrovi Old Shatterhandovi. My jsme jej hráli v uplynulých 3 letech a ten zájem o něj ze strany diváků byl tak mimořádný, že jsme se rozhodli, že ještě v letošním roce zachováme kulisy a ještě v letošním roce jim dáme poslední možnost v létě navštívit toto představení. Nicméně v minulosti jsme hráli představení Winnetou 1, na to navázal Poklad a na příští rok už připravujeme další překvapení a bude to opět legendární příběh Winnetou Rudý Gentleman.
1: Letos se tedy ale můžeme těšit na Poklad na Stříbrném jezeře. Jsou v něm nějaké novinky?
3: Zajisté jsou. My vlastně každý rok se snažíme ty představení posunout zase o kus dál. Letos půjdeme hodně do toho kaskaderského umu, takže když se všechno vydaří, měli byste vidět i hořící budovy, lidi, pády z výšek, víc vlastně soubojů a těchto věcí, které to představení a ta předloha filmová v sobě má opravdu hodně naboucháno. A dál samozřejmě se můžete těšit na řadu koní. Přibude tam letos i po herecké stránce zase noví herci, bude to o to obzvláštněno a věříme, že to bude stát za to a ten poslední ročník chceme udělat co nejhezčí, aby jsme se s tím představením bravurně rozloučili a předchystali si tím půdu na příští rok, protože Rudý Gentleman, to bude něco. Více na westernovémměstečko.cz.
1: Povídám si dnes s mými hosty Vláďou Klepáčem a Michalem Bednářem z westernového městečka Boskovice a po písničce budeme pokračovat.
0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Patříte mezi ty, kteří po večere rádi masají a máte z toho takový nepříjemný pocit, že třeba přiberete na váze, anebo že si po každém smlsnutí na něčem dobrém musíte jít opět vyčistit chrup?
3: Máme pro vás několik tipů, jak s tím mlsáním ve večerních hodinách zatočit.
2: No, možná byste si řekli, že to chce pevnou vůli, ale to u mnohých nestačí. Já se přiznám, že já tu pevnou vůli prostě nemám.
3: Já taky ne, no ale jak teda na to?
2: No, řekneme vám v pondělí, máte se na co těšit. Zdraví vás Kačka
3: a Vládě.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.
1: Posloucháte povídání s Michalem Bednářem a Vláďou Klepáčem z westernového městečka Boskovice a tam bude v létě kromě klasických představení plných kovbojů a indiánů i naprosto mimořádná noční show Kůň pátý element. Premiéru měla loni a získala si již tisíce příznivců, tak nám ji představte, Michale.
2: Gala show Kůň pátý element je za minimálně 30 let doby, co děláme s koníky, a naše skupina Heraldo Stan Brothers je tímto směrem zaměřená od jeho založení. Tak je to to nejhezčí, co jsme stvořili. Je v tom to nejlepší z toho, co umíme. Koně ve volnosti, akrobacie na nich. A ten protože děláme show po celé Evropě, byli jsme na údajně největší světové show v Číně před lety, tak doufám si tvrdit, že máme tento přesah vidět i ty představení jinačí v tom zahraničí, a tohle je něco opravdu jedinečného. Jedná se o mýtický příběh, kde čtveřice živlů pozoruje stvoření světa a člověka v něm k lásce a radosti. A jak to tak bývá, tak se ta láska někam vytrácí. A oni se rozhodnou člověku pomoct, vést ho vlastně, dají mu dar, tím darem je kůň, a oni skrze tento dar učí člověka opět milovat. Takže ve vodě se mu dostane harmonie, oheň zažehne jiskřičku něčeho nového, vítr nechá odvanout, co bylo, a v zemi oni se do sebe opět zamilují. Jak příběh dopadne, vám prozrazovat nebudu, abyste si ho mohli užít, ale jedná se o příběh hluboce emotivní, duchovní, zároveň nabitý, ať efekty, či tím umem, tím nejlepším z toho, co umíme.
1: Máme se tedy na co těšit a řekněte nám, co můžeme od show Kůň pátý element očekávat.
2: Můžete očekávat hluboce duchovní příběh, nabitý zároveň akcí s těmi koňmi, ale žádné přestřelky či souboje. Je to něco, co má pro toho diváka velký rozměr, ať už pro mladého či staršího, a ta škála jich je opravdu veliká. Kdybyste chtěli vidět z toho úryvky, ať už videa či fotky, které jsou opravdu nádherné, tak můžete nás sledovat na haraldosstuntbrothers.cz, což je naše skupina Heraldo Stan Brothers, která tuto show pořádá.
1: My budeme v našem povídání za chvíli ještě pokračovat, ale teď si dáme trochu muziky.
0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.
1: Mými dnešními hosty jsou Vláďa Klepáč a Michal Bednář z westernového městečka Boskovice. Již léta je stálicí na programu boskovického westernového městečka představení Geronimo. O čem je tento příběh?
2: Pojednává o slavném náčelníkovi Apačů Geronimovi, který prý byl možná i předlohou pro Karla Máje na stvoření příběhu Vinnetů. Tento náčelník prošel řadou strastí, které jsou zde také vykresleny. A jedná se o příběh vlastně indiánů a kavalérie, nabitý akcí a i tou harmonií, láskou. Je to příběh, který, když jsme ho poprvé stvořili, majitel městečka říkal, že za celých těch 30 let tam neměl hezčí. A proto možná i tento příběh vlastně přetrvává už několikátým rokem. A diváci každý rok chodí vlastně se na toto představení koukat znovu a znovu. My ho neustále vyšperkováváme. I letos se posune zase dál. Vznikne pevnost, vlastně tvrz kavalerie a i po kaskaderské stránce se bude posouvat a i po množství účinkujících. A můžeme tam vidět lásku, koně, akci a práci ve volnosti, kterou to zakončuje Geronimo vlastně z vyprávění od náčelníka Seattla, který popisuje jednomu z amerických prezidentů to, že když oni pokácí poslední strom a chytnou posledního mustanka, takže ani za 1000 žlutých kamenů si nekoupí, jak zručí potok či svítí hvězdy. A tento příběh má taky do duchovna velmi blízko, zároveň je ale přijímaný i mladými diváky, protože je nabitý akcí od začátku do konce.
1: Tolik tedy k představení Geronimo, no a my jsme na konci našeho povídání, takže úplně závěrem pozvěte nás k vám.
2: Přijměte prosím naše pozvání do westernového městečka v Boskovicích, kde hrajeme od 1. července do 30. srpna.
3: Můžete se těšit na bohatý program, akční scény, setkání s indiány a kovboji. Připraveny jsou pro vás naše restaurace, taverny.
2: A věřím, že je to opravdu nezapomenutelný zážitek k nám přijet. Tak přijďte k nám, těšíme se na vás. Více na
3: westernovéměstečko.cz.
1: To bylo moje povídání s Vláďou Klepáčem a Michalem Bednářem z westernového městečka Boskovice a my vám už přejeme hezkou neděli.
0: Moje hobby během doby, aneb rady a porady na Country Rádiu.
4: Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, v jeden den to nemůže být zdravý.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

0: jdeme spát.
1: Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až k pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí. Tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra. Já jsem jenom jeden, ale vás je fůra. A na světě je plno utrpení, plno krás. A já jsem tu jenom pro vás. Tak přijďte zítra zas.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

ztratil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. K večeru bude v Čechách od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 19. Mírný jižní vítr bude foukat o rychlosti do 21 km za hodinu.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melody.

0: Knecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Druhý květnový víkend patří v Berouně tradičnímu svátku řemesel. Na jarních hrnčířských a řemeslných trzích vás 9. a 10. května čeká 200 mistrů z domova i ze zahraničí. Letošním tématem jsou nožíři a dřevěné výrobky do kuchyně. A pokud hledáte moderní design a nové technologie, přijďte i 13. a 14. května na druhou část trhu. Už teď se na vás v Berouně těší. Schovanky hrají na Barče. Pondělí 11. května od 19 hodin, tedy v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. KTO a jejich večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu, a to ve středu 13. května v 19 hodin v kulturním centru Svoboda. A ještě jedna pozvánka od Saši Niklíčkové.
2: Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj. V sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.
1: To byly dnešní pozvánky. Ještě dodám, že jako vždy podrobnější informace i další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: 11 hodin 3 minuty i po 11. hodině vás zdraví stále Andrea. Andrea, je to tak, máme víkend plný písniček na přání. Před námi je poslední dopolední hodinka. Já vám jenom v rychlosti připomenu, kam mi můžete přáníčka posílat. Buď to na e-mail studio@countryradio.cz nebo SMS-kou na číslo 720 00 11 11, a nebo můžete psát skrze naši mobilní aplikaci Country Radio, a nebo volejte na číslo 210-323-333. Před námi jsou další dvě přání, pojďme si je přečíst. Dobrý den, prosím o zahrání písně Loudavej vlak pro dobrou náladu všem v tento sváteční den. S pozdravem Lenka z Radostína nad Oslavou. Tak Lenko, písničku posíláme i posíláme pozdrav, a ještě tady máme další písničku. Krásný den, prosíme o píseň Cross Country, co nevím i vím, k naší svatbě, kterou jsme měli minulou sobotu 25.4. Tato píseň nás svatbou i provázela. Děkujeme novomanželé Kačka a Martin. Zdravíme a těšíme se na Country Fontánu do Ostravy. Tak to je krásná zpráva. Já vám přeji ke svatbě všechno nejlepší, ať vám to vydrží i dalších 150 let třeba. A těšíme se na vás samozřejmě do Ostravy na Country Fontánu, která určitě bude stát za to. Tak tady jsou vaše písničky.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Posloucháte nedělní vysílání na Country Rádiu a taky víkend plný písniček na přání. Máme před sebou další dvě, tak pojďme na ně. Prosím, zahrajte Kamelot, já zas jak dřív pro nové přátelé ze zájezdu ze Slovenska. Dana, děkuji moc. Dani, písničku posíláme a ještě nám napsala i Evča. Dobrý den, milé Country Rádio, prosím, zahrajte všem píseň The Rangers, Orchidej. Děkuji, Eva Rousinov. Evě, tak i tuhletu písničku posíláme. Yeah.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezké dopoledne, máme 11:30 a jsou tady poslední dopolední dopravní informace. Podíváme se na změny v městské hromadné dopravě v Praze. Dnes je v Praze maraton, mezi 9 a 16 hodinou výrazně omezí provoz tramvají v širším centru. Sledujte proto prosím vývěsky na stanicích. A dále dochází ke krátkodobému přerušení provozu tramvají v úseku vozovna Motol a sídliště Řepy. Linky 9 a 10 končí ve vozovně Motol a linka 16 na Kotlářce.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12 a 13 hodinou na Country Radio.
4: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
5: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
0: Country Fontana 2026.
5: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Celý víkend si hrajeme písničky na přání a před námi jsou další dvě. Zdravím, Andrejko, přála bych si zahrát pro moje štěstí Petra, pro potěšení Ručičky, nebojte se, o člapeto. Děkuji, Daška. Jasně, písničku máme a zahrajeme a ještě tady máme jeden vzkaz. Krásný den, prosím o zahrání písně od Petra Spáleného, Dáma v přítěle, moc děkuji, babočka. Tak i tuhletu písničku posíláme.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Máme víkend písniček na přání a před námi jsou poslední dvě přáníčka v tomto dopoledním vysílání, tak pojďme na ně. Dobrý den, jste moje srdcovka. Prosím zahrát od Pavla Dobeše Revolvery pro mě. Děkuji, Alena z Uherského Hradiště. Alenko, posíláme pozdrav do Uherského Hradiště. Písničku samozřejmě máme a zahrajeme. A ještě tady máme zprávu od Petra. Krásnou neděli, chtěl bych poprosit o písničku Buráky pro mou kolegyni Kristýnu a mou maličkost do práce, kde budeme do večera. Z Brna zdraví a děkuje Petr Grizzly. Petře, tak ať vám to v práci uteče, písničku taky posíláme. Jinak za chvíli tady máme 12. hodinu, což znamená, že se s vámi pomalu, ale jistě loučím. Polední siesta, která vás čeká už za malou chvíli, je tentokrát věnována vítězným hitům country žebříčku časopisu Billboard. Tak si to určitě nenechte ujít. Mějte hezký zbytek víkendu, děkuji za to, že jste si dnes tak hojně říkali o písničky na přání a já se budu těšit zase příště. Zdraví vás, Andrea.
2: Železářství Sin and Terry, koupil jsem dva revolvery, běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery, tu-du-du, než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který, tu-du-du, Mary. Zobla si z bonboniéry, tu du du, tu du du. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry, tu du du, tu du du. Ten druhý dřív než stačila si podat sklenku šery, tu du du, tu du du. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery, tu du du, tu du du. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery, ho ho ho. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary, chuť se bavit, pojď náladu si spravit. Dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestavce, vyzkoušíme nové revolvery. A druhého dne vysílali všechny stanice do atmosféry.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. K večeru bude v Čechách od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 19. Mírný jižní vítr bude foukat o rychlosti do 21 km za hodinu.
1: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
3: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
1: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026, 13. června, Arena Štvanice, Praha.

0: to bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Kam

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Více než 1/3 15-letých za rok nepřečetla ani jednu jedinou knihu. Pětinu dětí pohltí online svět a navíc než 5 hodin denně. Podle expertů na rozvoj kritického myšlení, čtenářské gramotnosti a psaní děti přestávají rozumět hlubším knihám. Pokud se letos chystáte do Chorvatska, měli byste zbystřit. Tamní úřady totiž v posledních dnech evidují zvýšený počet hadů. A ještě něco pro motoristy. Podíl dovezených aut starších 15 let vzrostl za 20 let více než 5-násobně a nadále počet stoupá. Jen pro srovnání. V roce 2007 bylo dovezených starých aut jen 4,4% automobilů. Za loňský rok to bylo 23,6%. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
2: Polední siesta. Dneska si dáme hodinu vítězných hitů country žebříčku časopisu Billboard.

Polední siesta. Dneska si dáme hodinu vítězných hitů country žebříčku časopisu Billboard. Country radio. Well, it's one for the money, two for the show.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u Šríně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Vypadá to, že máme rádi kvalitu. Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. To jsou hodnoty, které podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování Čechů. Výrobky označené logem regionální potravina si zákazníci spojují s kvalitou. Jinými slovy, Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně i připlatíme. Poslední topná sezona byla mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější. Podle energetiků ale byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, postupně ale klesá. No a dobrou zprávu ze Vsetína přináší kolega Savana.
2: Dnes zahájí město Vsetín opravu zhruba 100-metrového úseku cyklostezky vedoucí kolem budovy stavebního bytového družstva. Její součástí bude i výstavba zcela nové lávky přes potok Rokytenka. Investice navazuje na aktuálně probíhající přeměnu přednádražního prostoru. Jde i o řešení cyklodopravy. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Včera jsem se vracel

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak víkend písniček na přání na Country Rádiu pokračuje. Tady je Petr Bohuslav, zdravím vás po třetí v těchto třech dnech. Alexej má dnes svátek, nezapomeňte na něj v písničkách na přání po 17. hodině. Abychom je odlišili, tak přes náš formulář nebo přes e-mail pište právě písničky do této hodiny mezi 17. a 18. Ty ostatní písně během dnešního dne, které si chcete zahrát, nechat zahrát, pište na SMS bránu 720 00 11 11. Krajina posedlá tmou, tak to je píseň, kterou v tuto chvíli tady čtu, že si někdo přeje. Já se jenom podívám, jestli jsme ji nehráli, tak hráli jsme ji naposledy ve čtvrtek a to ještě kolem čtvrté ráno. Tak to je krásné, to si ji můžeme zahrát. Jiří Suchý, Krajina posedlá tmou. Děkuje nám Zuzka ze Skály nad Sázavou. Tak dobře, Zuzko, díky za tip. Fešáky za tím příštím kopcem pro kovboje Drobečka má dnes narozeniny a tak ať stále poslouchá Country Radio, ať mu chutná jest a piť. Hodně zdraví a štěstí, kamaráde, přeji Jirka ze Slavkova u Brna, moc děkuji. Jirko, dáváme Drobečkovi kovbojovi zahrát písničku za tím příštím kopcem, jdu to hledat. To budou fešáci, pak máme zahrát Pampelišky, no a potom roční období od skupiny Mandala, no to nevím, jestli se všechno vejde. No v každém případě teď už uvolňuji naši telefonní linku 210 323 333 a prosím, volejte tady na tu telefonní linku a dejte si něco zahrát. Když si dáte zahrát něco pěkného, tak vám to dokonce zahrajeme. Ideálně přejte si něco, co už jste někdy slyšeli v Country Rádiu. Tak zkusíme to. Country Rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam? Haló, dobrý den.
2: Haló.
1: No, dobrý den, poslouchejte prosím v telefonu, jo. Ne v rádiu, tam je
2: jo,
1: to později.
2: Já špatně slyším, jo,
1: tak výborně, tak dobrý zkuste den. Jakou píseň, prosím.
2: Prosila bych Tonka, to je kus.
1: Dobře.
2: Pro paní Toničku do Brna.
1: Tonka, jo. Dobře. Tak jo, plížák, babi Naděk.
2: A posílá jí to bývalá Brňačka, teď je to za Prahou kousek.
1: Dobře, tak posíláme.
2: Tak se mějte
1: a se
2: všechny.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Pampelišky prý pro všechny hodně hodné lidi a pro moji dceru Veroniku, mám jí moc ráda. Jste nejlepší rádio, děkuji, pěkný den, ale vysoké popovice. Dobře, zdravíme Álu. Další od skupiny Mandala roční období hodí se právě k těmto krásným dnům začínajícího jara. Moc děkuji, Věra. Tak Věrko, určitě zahrajeme i tuto píseň a opět uvolňujeme telefonní linku 210 323 333, aby si někdo mohl přát telefonicky. Tak uvidíme, kdo to bude a co si bude přát. Country Radio, tady Petr, dobrý den. Kdo měl takové štěstí, že se dovolal?
2: Dobrý den, tady Milan z Prahy.
1: Milane, tak co to bude za píseň?
2: Já bych prosil Bobra Motýla Vyznání. Aha. A je to pro nejmilejší Olinku.
1: Dobře. Tak Vyznání, Bobr Motýl, mám to tady. No a pro Olinku posíláme písničku. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak to byl Milan, no a teď je to na vás, přátelé, pokud chcete nějakou píseň, tak pište na 720 00 11 11.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Máme zahrát slavíky z Madridu, posílají pro milovanou maminku Péťa, pro maminku Gabrielu k jejím 69. narozeninám. Tak její dcera Magdalena, tak dobře. Tak pro všechny posluchače a pro maminku už máme, další Věra Špinorová, jednoho dne se vrátíš. Pro moji maminku dodatečně měla jí moc ráda dcera Beruška. Dobře, Věra Špinarová za chviličku. Potom máme zahrát Karla Černocha a teď pana Dvorského Láska prý. Moc děkuji Vlaďka pro všechny posluchače. Dobře, dobrá. No a ještě jedna písnička tady bude. Co to bude? Tak to máme Slavíci z Madridu, Věra Špinárová, jednou dnes se vrátíš, Láska prý a Smích i pláč od poutníků pro vás do rádia a krásný den všem. Dobře, poutníky mám moc rád, Smích a pláč za chviličku také zazní. Mezitím si dáme dopravní informace, takže pokud nějaké máte, tak volejte na 210 323 333, ale teď ne na písničku na přání, ale případně volejte vy, kteří máte nějakou informaci ze silnic a dálnic.

jako klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsme na cestách, slíbil jsem dopravní informace, tak tady je máte, už máme dopravní nehody a jejich poměrně dost. Dávejte pozor na cyklisty a motocyklisty a v centru Prahy na uzavírky, protože se běží maraton. Tak v ulici Soběslavské v Táboře dávejte pozor, 3 havarovaná vozidla komplikují dopravu u garáží Tábor, kousek od té složité křižovatky na křížení s trojkou, takže v Soběslavské v Táboře pozor na 3 sražená vozidla. 383 u Ochoze u Brna v okrese Brno-Venkov, osobní vozidlo srazilo cyklistu, na místě jsou záchranné složky, je to na křižovatce do saunového světa Kanice a u lesní školky Lesinka. Takže pozor na silnici 383. Další nehoda je v ulici Boženy Němcové v Českých Budějovicích. Tam to komplikuje dopravu, protože ulice Boženy Němcové je kousek od toho složitě uzavřeného mostu. 2 osobní vozidla, na místo jede policie, bude tam řešit dopravu, takže je to kousek od Matice v ulici Boženy Němcové. No a uzavírka je na D1 na 311. kilometru ve směru na Ostravu. Tam krátkodobě udržují stromy a keře kolem dálnice. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Country Rádio, písničky na přání a ještě tři se nám vejdou do konce hodiny. Žalman, Ještě dobrý lidi, moc děkuje Marcela, prosí o tuto píseň. Také Od Rosti Fischera Volací znak naděje pro všechny záchranáře, to nám děkuje Karel. No a babičce a dědovi ze Driniva, píseň od Karla Gotta, Když muž se ženou snídá, pro hezký den od vnučky Peti a přítele Ladí, děkuji. Tak dobře, tak nevím odkud, ale Karel Gott, Když muž se ženou snídá, bude už za chviličku. Příjemný poslech a krásný den s Country Rádiem.

Kulkrotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci budou nejnižší teploty 13 až 8 v tisíci metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia a vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Zítra v pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek a nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. V Čechách povane slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 10 až 25 km za hodinu.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v Kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gladly SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak mám tady přátelní písničku od Veterán Westernu, kterou jsem nenašel, tak zkusím třeba některou jinou. Má poslední relí pro pana Jiřího Moskala, který dnes slaví narozeniny a před 40 roky startoval na Dakaru. Předem díky. Takže to nejlepší rádio zdraví a prý máme od Vítka Tučného poslat Má poslední relí. Někdo, kdo poslal píseň panu Jiřímu Maskalovi. Tak také přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a to zdraví asi nejvíc. Tak pro mého manžela Vojtíka přijď rozehřát vigvam můj. Děkuji, manželka Mirka. Tak Mirko, jestli jsme tu píseň nehráli v posledních hodinách, tak jí dáme. Ale aby jsme jí hráli třikrát za hodinu, to ne. Tak já se teď dívám, vigvam. No, uvidíme. No a teď už uvolňujeme linku pro naše posluchače. Pro posluchače, kteří se dovolají na 210-323-333. Tak, vigvam bude, to už jsem zjistil, že jsme ho nehráli v poslední době. A teď kdo si přeje další píseň? Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Ahoj Petře, Oda, prosím tě, abych chtěl blázum pár falešné karty pro všechny, kteří dneska musí dělat.
1: Počkej, tak je ještě bláznů pár?
2: Ano.
1: Jo, tak falešná karta, tak to není tady, tak počkej, falešná karta mám.
2: No, a jak se bláznům to, pár.
1: Dobře, dobře, no dobrá. Něco najdu od falešné karty, ale tahle ta píseň tady fakt není. V každém případě zatracení blázni by tady mohlo být. Tak to bude ona. Já myslím, že zatracení blázni to bude správně.
2: Tak to bude být taky.
1: Oldo, tak se měj hezky, ahoj.
2: Ahoj.

relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychle

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Máme zahrát Bůh mi sílu dej jako vzpomínku na manžela Jardu Kadlece. Dobře, tak Stáňa z České Lípy vzpomíná. Díky zlatým dětem, které mne podporují v mých aktivitách a nesmím zapomenout na kamarádku Ilonku. Díky Stáně z České Lípy. Tak Stáňo, posíláme písničku. No a Mary Jane od Helenky Maršálkové, díky Míla Anděl. Tak Mílo z Anděla. Pošleme i Helenku Maršálkovou, tímto jí také zdravím. No a co bychom si ještě mohli zahrát? Ročník 47 od Babiho Daňka pro všechny ř. Tak někdo nedopsal, ale ta písnička je tak hezká, že si ji určitě dáme. Tak jo, dobrý den, písničku Ročník 47 od Babiho Daňka. Tak dáme si ji. No a Bůh mi sílu dej, musím zadat znovu. A uvidíme, jak to dopadne, protože ročník 47 máme rovnou k dispozici, tak si s ním začneme. A ještě dáme prostor někomu, kdo se dovolá na 210-323-333, aby poslal nějakou píseň. Tak uvidíme, kdo to bude. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Ahoj, tady je Iva z Arbesáku.
1: Ano, Ivo.
2: Já bych chtěla od Petry Černocké k těm vzdáleným horám. A posílám to Jarinovi z Ládví, tramvajce v Jeře, Škorpimu z Bratislavy a všem ostatním ouškám na drátě.
1: Tak jo, dobře, měj se hezky, Ivo, ahoj.
2: A taky tobě.
1: Díky.
2: Ahoj.

Jsou ženatý a já jsem pořád plonk, a pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady zvědavý.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsme s Country rádiem na cestách a doprava aktuálně říká, že jsou další nehody, tak se podíváme, kde. Na silnici 34 765 u Kejžlic v okrese Pelhřimov. Podíváme se, je tam jenom kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, je tam havárie cyklisty, kousek od Nového dvora u Volkrova památníku. Další nehoda je na silnici 198 u Toužimy, motocyklista a chodec se srazili a záchranné složky jsou na místě. Je to, nevím jestli symbolicky, ale u hřbitova Toužim Kosnová, tak pozor. Na silnici 198 u Toužimy řeší se tam vážná nehoda. Nehoda je v hlavní ulici ve Smržovce v okrese Jablonec nad Nisou. Dvě osobní vozidla komplikují dopravu směrem ke Smržovce dolnímu nádraží. Další nehoda je na Rašínově třídě v Hradci Králové. Dvě osobní vozidla komplikují dopravu. A také na Praze 4 máme dopravní nehodu, opět osobní vozidlo a motocyklista, na místě jsou záchranné složky, průjezd je tam jenom se zvýšenou opatrností, takže pozor ještě jednou u Krčského nádraží v Praze 4 osobní vozidlo a motocyklista. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: No hurá, konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
3: Polední menu Country Rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
3: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
6: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak mám tady milé přání, volal Honza z Bakajdy. Honzo, zdravím tě, všechny bakajďáky taky, tebe taky, holky, prostě všechny vnoučata, vnučky, prostě všechny, který máš rád. 79, tak to blahopřeju. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Posílám písničku Chlapi nereznou, jo? Vím, velký sportovec plný energie, tak taky nezrezni. Pavel Brimer za chvilku zaspívá. Potom tady mám Texmeny a Karlu Vosmanskou, Tam, kde si láskou měl žít. Tak to je písnička pro cestovatele a Květa s Jardou prý stojí ve frontě u Berlína na cestě z Dánska. A prý tam, kde si láskou měl žít od Texmenů, by rádi slyšeli v té frontě u Berlína. Tak snad už jsou někde za Berlínem, tak si ji poslechněte, posíláme píseň. No a ahoj, Martin z Velkého Šariša, poprosím zahrať pesničku od Pokáče, Mám doma kočku, pre moje dvě dcerky, aby mali krajší děň. Děkujem, Martin, tak posíláme do Velkého Šariša, posíláme písničku od Pokáče. Za chviličku, mějte krásný den, pokračujeme na Country Rádiu.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
2: Dobrý deň, chcela by som poprosiť zahrať pesničku od Jaromíra Nohavicu, pane prezidente, pre moju maminu a otcima a pre všetkých poslucháčov Country Rádia. Pozdravujem zo Slovenska do redakcie Country Rádia Simonka. Simonko, děkuju, psala ste několikrát, tak posíláme Jaromíra Nohavicu, pane prezidente, tak myslím, že uděláme radost. No, když jste si tolikrát psala, tak to pošleme. Takže na Slovensko, pane prezidente, za chviličku. No a ještě včera jsme hráli s kamarády, vzpomínali jsme na Jirku Macha a pustíme si další písničku, ve které zpívá, tenkrát Spoutníky naspíval píseň Má dívko. Tak vzpomínku na skvělého muzikanta, kamaráda, zpěváka, mandolínistu Jirku Macha. Poutníci.

0: Country počasí.
1: Dnes v noci budou nejnižší teploty 13 až 8 v tisíci metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia a vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Zítra v pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek a nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. V Čechách slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 10 až 25 km za hodinu.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Country Radio, písničky na přání po celý víkend. No a vy píšete na SMS bránu 720 00 11 11, pište klidně dál, přejte si písně, abychom měli co hrát a abychom naplnili naše vysílání písničkami, které máte rádi, které se vám líbí. Tak co jste to vybrali pro začátek hodiny po 15. Žalman a spol, divokej horskej tymián. Podíváme se, jaké k tomu bylo přání. Písnička by byla pro všechny, kdo poslouchají Country Radio, i pro vás, poslouchám vaše rádio velice ráda, Irena z Prachatic. Irenko, do Prachatic zdravím moc, Prachatice mám rád, takže doufám, že se tam co nejdřív vypravím a zase si tam užiju okolí, no prostě paráda. Dobrý den, prajem, prosil by som nějakou peknou pesničku pre Danku a prajem hodně zdraví a šťastí. Ďakujem, Bohuš Maďera napsal tak pěknou písničku, třeba Divokej horskej tymián. Co ty na to, Bohuši? No, dobrý den, prosím o zahrání písničky pro manžela Pavla, pro hezký den od Pavla Brimera, starý muž s kytarou. Mám tu písničku ráda a na něj pasuje. Dobře, Daniela Glixeligová, teď nevím, jestli jsem to přečet dobře, takže Danielo Glixeligová, posíláme písničku manželovi Pavlovi i vám. No a teď už uvolňuji naši telefonní linku 210 323 333, abych zahrál někomu píseň, někomu šťastlivému, kdo se dovolal. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Lída.
1: Lído, odkud voláte?
2: Z Nymburka, jestli víte, kde to je.
1: No, z Nymburka, tak trošku vím, no. Tak jo, tak v Nymburce si přejete jakou píseň, Lído?
2: Maluju na nebe.
1: Dobře.
2: Vojta Nedvěd.
1: No dobře, maluju na nebe, Vojta Nedvěd. Bude to pro někoho nebo jen tak Lída z Nymburka? Dobře, tak zdravíme do Nymburka. Vojta Nedvěd, maluju na nebe, už to jede. Mějte hezký den, naslyšenou.
2: Děkuju.

0: jsme měli písničky na přání, 2. jsme měli písničky na přání a i 3. května 2026, kdy svátek má Alexej, máme písničky na přání. A to od rána do večera a to jsou ty, o které si píšete na naší SMS bránu anebo do e-mailu. No a pokud jste vyplnili formulář na našich stránkách, tak to budou písničky na přání po 17. hodině. Mezi 17. a 18. pokračují písničky na přání jako pravidelně každý den i ve všední den. No a teď je tady píseň Všední den. Brouček si přeje písničku Všední den, takový každý všední den, děkuji. Zpívá se v ní tohleto a Brouček si to přeje, tak já jsem našel píseň Všední den od Babiho Rivoli, dokonce se tak jmenuje a v závěru se právě zpívá to, co jste Broučku napsala nebo napsal. Tak, ještě jedna o zahrání písně si žádá Míra, chce bílou pláž pro kolegu Richarda do práce. Tak Ríšo, pro tebe do práce od Míry bílou pláž už za chviličku. No a ještě píseň, co tady mám, Lilie od Karla Kryla. Pro mě děkuji babi Alice Uherského Hradiště, prý trochu smutné romantiky. Dobře, Lilie od Karla Kryla bude také k dispozici. Už za chviličku. No a teď opět uvolňuji naši telefonní linku. Telefonická přání se uvolňují právě teď, tak uvidíme. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Dušan ze Zlína.
0: Ano, Dušan.
1: Přestože volám tedy z Moravy, tak bych chtěl velice pozdravit vaším prostřednictvím našeho velkého plzeňského kamaráda,
0: ano,
1: který se jmenuje Béďa Šedivka Rerich.
0: No jasně, zdravíme.
1: Který po své velké oslavě 90. narozenin bohužel ulehnul nemocen, a leží v Horažďovické nemocnici a pokud by eventuálně Béďa Šedivka poslouchal Country Radio, tak by ho mohl všichni kamarádi z Moravy strašně rádi pozdravili. A jestli by se dokázala najít jeho verze jeho písničky a jejda, teď mi to vypadlo. No to je jedno, nějakou jeho písničku, kterou třeba, protože Beďu jsem velice moc na Country rádiu neslýchával, jestli byste tam eventuálně něco od něho měli.
0: No mám, tak. Já tady mám třeba Tak to je, nebo Vlakovka, nebo Co kdyby, Tonymu, no a co, prostě Béďa Šedivka, také náš kolega, vysílal tady léta u nás Béďa Šedivka, takže tímto ho zdravíme všichni, že jo, i s tebou, zdravíme kamarádi z Moravy, kamarádi z Country Rádia, všichni posluchači, přejeme hodně zdraví, spokojenosti a to zdraví asi, já nevím, zkusíme na druhou, jo?
1: Prima, děkuju, mějte se hezky, zatím ahoj.
0: Ahoj, tak já dám od Bédi Šedivky Mít pro co žít.
1: Dobrý, díky,

Zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na cestách s Country rádiem podíváme se na silnice, jak to momentálně vypadá a kde jsou nehody. Nehod je celá řada a jsou hodně mezi motocyklisty a cyklisty a osobními vozidly. Osobní vozidlo srazilo motocyklistu na úplně rovné silnici v katastru obce Vysoké Mýto, u Vysokého místa Mýta na silnici první třídy číslo 35 ulice Voštice u prodejny Šmídl SRO, takže pozor na té rovince, tam u autodromu Vysoké Mýto je dopravní nehoda. Osobní vozidlo srazilo motocyklistu, to bývá vždycky komplikace. Další havarované vozidlo najdete v Horním Němčí v okrese Uherské Hradiště, je to u hostince Lesná v centru Horního Němčí. Další nehoda je na silnici 38 ve Stříteži v okrese Jihlava, dvě osobní vozidla se srazila kousek od Červeného kříže u kongresového centra a hotel 3 věžičky. Tak pozor tam na hlavní silnici, na silnici 38 ve Stříteži. Dvě osobní vozidla komplikují dopravu. A v Rudě v okrese Žďár nad Sázavou na 390 jsou dvě havarovaná vozidla na té komplikované křižovatce, která kříží 153 nebo I53 na 390. Tak opatrně projíždějte i tímto místem a šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Jedeme dál, máme zahrát od Honzy Nedvěda Odpusť. Moc díky, Honza z Vysočiny. Dobře, píšeme si píseň Odpusť. A Jarka Nohavicu píseň pro malou Lenku. Děkuji, Roman z Ústí nad Labem. Dobře. A Country Boy si přeje Hanka. Hanko, posíláme píseň. No a kamarádovi Sašovi k dnešnímu svátku nějakou skladbu od Tonyho Rice. Velice děkuji, kytarista Fejkl. Tak Petře, určitě jsem vybral, doufám, pěknou píseň. Za chvilku bude i Tony Rice na Country Rádiu. Tak příjemný poslech všem.

minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer,

klečet, klečet, opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pání, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě brečel a světu dával kvin. Ráda jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak Marcela si přeje písničku Albatros letí, moc se mi líbí, dobře. Od Náplavy si přejeme písničku Seržant, pěkné jaro všem, přeje Blanka a přeje si tu píseň pro svého medvěda. Zdravím, je mi 70 a miluji hokej, proto vás prosím o zahrání písničky pro naše bronzové kluky, dobře, osmnáctky jsou bronzoví, tak tímto jim blahopřejeme. Výběr nechám na vás, díky vám i těm šikovným klukům, zdraví Ivana z Prahy. Tak dobrá, třeba Kamarádi staré řeky, Albatros nebo Náplava a Seržant, to budou dvě písně, které právě teď zazní a bude to až do 16. hodiny.

0: Tak přece jsem se dočkal, seržante.
1: Jen já tu hlídám.
2: Country počasí. Dnes v noci budou nejnižší teploty 13 až 8 v tisíci metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia a vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Zítra v pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek a nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. V Čechách povane slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 10 až 25 km za hodinu.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Máme zahrát píseň Léto s tebou od Jiřího Schellingera. Pro všechny, kterým svými písničkami děláte krásný dnešní den, děkuji, Radka z Litovle. Radko, tak asi vás inspirovaly ty teploty, že jo? Tak i zítra má být 27 stupňů, prostě máme letní teploty. Doufám, že jste někde v klidu, v pohodě, na zahradě. Pozor s ohněm, jo, pozor, je veliké sucho. No a také máme zahrát písničku To naše mládí s Evou Olmerovou, To si přeje Jirka z Kopřivnice. Tak tyto dvě písně určitě zazní a opět dáváme prostor vám, kteří se snažíte dovolat. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: No, dobrý den, tady je Břeťa z Liberce.
1: Břeťa z Liberce, si přeje co?
2: Já bych si přál, jestli se tam najde k písničkách Chaloupky od Vojty Kyďáka.
1: No, tak od Vojty tady máme lecos, ale Chaloupky teda ne.
2: Tak teda zelenou košili, no.
1: Zelená košile, dobře.
2: A bylo by to taková pozvánka na sobotu 9. na festivále ve Sudoměří, kde bude Vojta zpívat.
1: Dobře, takže v sobotu 9. jo?
2: Mm-hmm.
1: V Sudoměři?
2: No, je to, jmenuje se to Trumpů ráj.
1: Trumpů ráj, jasně.
2: A je to na nádraží v Sudoměři.
1: Jasně, zelená košile už jede a Trumpů ráj už... Evidujeme mezi písničkami a festivaly, takže určitě se tam vypraví mnoho našich posluchačů. Tak v Sudoměři Trumpů ráj 9. Zajďte se tam podívat, i Vojta tam bude hrát a třeba zahraje i zelenou košili, která už jede. Tak se měj hezky, Břeťo, ahoj.
2: Taky díky moc krát, ahoj.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Country Radio, víkend písniček na přání pokračuje a v písničkách na přání, které hrajeme celý víkend, pokračujeme i v hodině mezi 16. a 17. Po 17. ku podivu zase písničky na přání, po 18. pak už Miloš Keller a Bonanza, tedy pravidelná nedělní soutěž na Country Radio. I dnes se můžete těšit na folkový večer, jako pravidelně každou neděli, a také před půlnocí naše pravidelné pořady. Bob Dylan, Lily of the West je písnička, která za chviličku zazní. Pro koho to bude? Pro Milouše. Ten si přeje Boba Dylana. Tak Milouši, 23. května bude Dylan Days, neboli Bob Days, nebo jak to nazveme, v Kaštanu v Praze. Budou se tam hrát písničky, které někdo přetextoval, anebo v originále písničky Boba Dylana. A nejenom Druhá tráva a Robert Křesťan vydali Dylanovky, ale mnoho dalších interpretů hraje Dylanovy písně. Tak tady máme jednu v originále od Boba Dylana. Je to genius prostě. I včera jsme hráli asi dvě nebo tři písně od něj na večírku v hospůdce. Další přání, píseň Dokud budu žít pro manžela Milouše. 9. května to bude 55 let od našeho seznámení. Děkuji, Ivana ze Stochova, jste nejrádio dík. Tak Ivano, 55 let od seznámení. No na to, že je vám 30, je to super. Další český vandrovník od skupiny Chudinkové, pro hezký den, děkuji, Věra. Tak Věro, i tahle ta písnička zazní. No a teď už zase dáme prostor někomu, kdo se dovolá na 210 323 333. 210 323 333. Volejte a zkuste si přát nějakou píseň. Ze studia Country Rádia vám pěkný den přeje Petr Bohuslav a pro mě je vždycky takové napínavé, cože si to budete přát, cože byste si mohli přát za píseň. Tak, Country Rádio tady

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak dobře, děkuju Olze Guziorové za to, že si přála písničku skupiny Red Hats. Tak nemám tady tu CDčka na útěku, kterou jste si přála, našel jsem Red Hats a Denisu Markovou Zář limuzín, už za chviličku. Také nás prosí Dolan do garáže ke grilovačce Iveta, přeje si píseň Rosa na kolejích. Dobře, ke grilovačce se hodí Rosa na kolejích. No a píseň zapadáku pro všechny, co jsou dnes v práci, děkuje Lukáš Volzovár. Dobře, Lukáši, píseň zapadáku bude také. No a teď už uvolňuji naši linku pro telefonická přání, takže hned několik přání dáme telefonicky, aby jsme navázali kontakt s našimi posluchači. A to první telefonické přání je na řadě právě teď. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarda z Krhové.
1: Jarda z Krhové, dobře. Jardo, co to bude za píseň a pro koho?
2: Tak já bych poprosil píseň Pstruh a je to pro naši partu rybářů.
1: A vy někde sedíte někde v Krhové u vody?
2: Ne, zrovna jedeme z ryb, jedeme z Moravice a už jedeme domů.
1: A jaký to bylo na Moravici? Ještě studená voda, tak ryby berou, ne?
2: No, ráno se moc nebrali, ale potom pár pstrů bylo. Nakonec jsme se přesunuli na rybník a tam byla štika.
1: Jo, tak blahopřeju. Šťastnou cestu, pánové, mějte se hezky. Byla tam taky nějaká rybářka, když jsem říkal pánové, tak abych se někoho nedotknul.
2: Rybářka nebyla.
1: Rybářka, to dobře.
2: V našich srdcích.
1: Rybářky jste měli ve vašich srdcích sebou, jasně. Tak Karel Zich a pstruh, už to jede, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky. Nashledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pozor na cestách v Českých Budějovicích, v ulici Pařízka, dvě havarovaná vozidla, v Budějovicích kousek od parkoviště v Plavské, u nemocnice v Českých Budějovicích. Tak pozor, u nemocnice kousek v Pařízkově ulici dopravní nehoda. Na D1 máme nehodu na 210. kilometru ve směru na Brno v okrese Vyškov. Podíváme se, co se tam děje. Tři osobní vozidla, dokonce to na silnici po nehodě klouže, tak opravdu velmi pomalu projíždějte. Na místě jsou záchranné složky, hasiči, policie, řeší se tam tato dopravní nehoda. Tak je to kousek od automarketu Trax SRO a u Holubic, u sjezdu na Holubice, pozor na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno. Nehoda je v ulici nebo na třídě Vítězství v Kunovicích. Probíhá vyšetřování nehody pádu cyklisty se zraněním, takže pozor, v Kunovicích je to na hlavní ulici na třídě Vítězství. Cyklista upadl a je tam velmi závažná nehoda se zraněním. Na silnici 1622 ve Vyšším Brodě v okrese Český Krumlov u Lipna je dopravní nehoda dvou vozidel, osobní vozidlo a autobus dokonce se srazili, sice na rovném úseku, ale samozřejmě, že to komplikuje dopravu velmi. No a osobní vozidlo narazilo do zdi, a to v okrese Brno-Venkov v Brněnské ulici v Rosicích. Je to kousek od Lidlu v Rosicích v Brněnské, takže pozor, na příjezdu od Lidlu na hlavní silnici 25 je dopravní nehoda, vozidlo ve zdi. Šťastnou cestu a nenarážejte do zdí, dávejte si pozor. Country.

0: Vezme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Písničky na přání s datem 3. května, teď ty písemné pokračují dál. A cože to tady máme? Country Radio, všech zdravíme všechny kamarády přírody, zdraví měch ze Zlína a prosí o krásnou písničku od dávné zlínské kapely AG Fleck. Tak měchu od AG Flecku jsem vybral Andante Aledeto, tak snad se bude líbit. Moc zdraví Jirka ze Suchovršic. Ano, ze Suchovrčic. Moc bych vás prosil zahrát Dolly Parton Jolene pro nás všechny, kteří si užíváme krásné slunné odpoledne a podvečer. Moc děkuji, Jirka ze Suchovrčic, tak posíláme píseň. No a Country Radio, prosím, zahrajte pro mě a další posluchače od Neila Diamonda I'm My Side. Díky moc, srdečně zdraví vaše věrná posluchačka Jana. No tak písničky zahrajem, protože jsou krásné.

natřání na Country Rádiu. Tak dnešní odpoledne a podvečer pomalu končí písničkami na přání, ještě nás čekají dvě, ty si zahrajeme samozřejmě, jak jinak. Ovšem, pak vás pozvu k našemu dalšímu vysílání. Na Country Rádiu budeme vysílat nejenom Bonanzu s Milošem Kellerem, který už tady nedočkavě poposedává, bych ho pustil na jeho židli, ale také 3 hodiny folkové muziky a ve 23 hodin vás čeká album týdne. Milan Schmidt tentokrát přinesl album, které má rád, nebo měl rád náš kolega Míra Křen, jak jsme říkali, dědek. Tímto tam nahoru zdravíme, máváme a dneska si připomeneme jedno album, které měl moc rád. On měl vůbec blues hodně rád a rock'n'roll. Takže bluesové album skupiny St. Johnny, ve kterém mimochodem Milan Schmidt sehrál velkou roli, tak tohleto album si poslechneme mezi 23. a 24. hodinou a bude to krásné melodické blues s foukací harmonikou Charlieho Slavíka. No prostě nádhera, skvělá muzika. No a teď už dvě poslední písně. Borůvková pro Veroniku posloucháme Moc děkuje Honza o Čárky Deskové. Borůvková zazní a chtěla bych pustit písničku Vlaky od Jiřího Štědroně pro Anešku a Martina, kteří se mají moc rádi. Hodně štěstíčka a lásky přeje teta Emma.

0: Tantry počasí.
1: Dnes v noci budou nejnižší teploty 13 až 8 v tisíci metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia a vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Zítra v pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek a nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. V Čechách povane slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 10 až 25 km za hodinu.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
2: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Nestrácejte naději.
2: Ale dobrý.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hit paráda Country Rádia Bonanza. Soutěž o titul Talent Country Rádia máme za sebou a tak, jak se stalo zvykem v posledních letech po ukončení této soutěže, si dáme ještě ty samé skupiny v Bonanze, pochopitelně s jinými než soutěžními písničkami. Uvidíme, jak se vám budou líbit v těch nesoutěžních, které byly v Talentu. Slyšeli jste je třeba v Útercích, v Tandemu a podobně. Teď tedy první pětice soutěžících v soutěži o titul talentu bude soutěži Bonanza, tak abych to všechno nepopletl dohromady, pojďme na to. Prostě Frida & Company, startovní dráha číslo 1 Hvězdář.

My se za týden tedy v Bonanze budou soutěžit soutěžící o titul Talent Country Rádia, ale s jinými písněmi. Dnes soutěží první pětice, tohle byla Frida and Company a Hvězdář, skupina BPT, dvojka Šíny.

na zadech už taky nesednu. Ocejchoval jsem ji o šíny, byl jsem na dně, nemohl jsem už dál. Tu jsem pro cit úlevou se spil, že ten příběh celý se mi zdál.

Startovní dráha číslo 2 dnešní Bonanzi BPT Šíny. Na trojce Oval Hill, ten vyhrál soutěž o titul Talent Country Rádia. Uvidíme, jak se mu pojede Bonanze s nesoutěžní písničkou, kterou měl s jinou písničkou, tedy než kterou měl soutěž o titul Talent Country Rádia. Tady v Bonanze je soutěžní Malej pán, Oval Hill, trojka.

oči sklop. Žena mě pochválí za to, že vypadnu z baráku. Už kromě chrápání zvládám jen protivný kecik.

0: jako psi hrob.
1: Posloucháte Bonanzu, dnes soutěží první pětice těch, kteří soutěžili i o titul Talent Country Rádia, ovšem s jinými písněmi. David Kourek a Tereza Homolová předurčen a ještě Forfolk, ten velmi bojoval ve finále, tak tady Forfolk pětka Talisman.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tu máme ještě rekapitulaci. Frieden Company, Hvězdář, jednička. Dvojka VPT Šíny. Owl Hill, Malej pán, trojka.
2: Dám do toho všechno. Odhodlání.
1: Čtyřka, David Kourek a Tereza Humolová, Předurčen. A konečně pětka, Four Fold, Talisman.
0: Telefonní číslo do studia je 210 320.

táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Zatímco hlasujete pro aktuální pětici, podíval jsem se na naše webové stránky, jak jste hlasovali o písničkách z minulého týdne na webu. Ve vysílání to vyhrál Bílý tesák a Můj trak, ale na webu jednoznačně skupina Marot, Chachar z Ostravy. Pravidlo je tedy splněno, na webu jiný vítěz než vysílání, a tak vám webového vítěze teď zahrají. A vy hlasujte pro aktuální pětici.

skla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, čemuž se ještě

0: S Country rádiem na cestách.
1: Poslední dnešní dopravní informace. D1 z Brna do Prahy, kolonely před opravovaným mostem Šmejkalka začíná už u odbočky na Divišov. Až do zastavení se tam dojíždí. D10 z Mladé Boleslavy do Prahy, u Staré Boleslavy se pracuje na vozovce, kolona začíná už u odbočky na Tuřice. Trojka České Budějovice Praha, kolony jednak u Votic ve Votickém kopci a jednak potom u Mrače, ty kolony pokračují až k D1. I dojezd na D1 je velmi pomalý. Další doprava zítra po ránu. Šťastnou cestu!

0: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Nohama stírám rosu na kolejích.
4: Ježišmarja, to je paráda.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

co Bob tehdy řek. Teď nám uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl má.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Melodii známou, každý uších má.
2: Tak tu máme ještě jednu rekapitulaci. Tohle byla jednička, Frieden Company, Hvězdář.
1: To já nevím ani rád.
2: Dvojka BPT Šíny. Trojka Overhill, Malej pán.
3: Dám do toho všechno, odhodlání.
2: Čtyřka David Kourek a Tereza Homolová, Předurčen.
4: Máš přede mnou docela solidní náskok, přesto věřím, že za mě si...
2: A pětka For Folk, Talisman.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak máme dohlasováno a sečteno, vítězná písnička zazní za chvíli, bude znít také ve večerní vysílání Petra Kocmana od pondělka do pátku. CDčko od nás dostane Anička. Aničko, napište mi SMSku na naši SMSkovou bránu, aby bylo kam CDčko poslat. Všem, kteří typovali, telefonovali a soutěžili, tak těm děkuji. Aničce gratuluji. Pětice písní se objeví na webu a budete moci pro ně znovu hlasovat. Za týden se podíváme, jak to na webu dopadlo. Teď to dopadlo takto. V první pětici písniček od soutěžících o titul Talent Country Rádia vyhrála skupina BPT a písnička Šíny.

na zadek už taky nesednu. Ocejchoval jsem ji o šíny, byl jsem na dně, nemohl jsem už dál. Tu jsem procit úlevou se spil, že ten příběh celý se mi zdál.

0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Staříčký šerif už líně prdlku volá hrdý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Naladí

0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den přátelé, já vás vítám znovu, jako obvykle, každý týden v tuto dobu u poslechu cyklu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem. Cyklu, který je Country Rádia cyklus a v tom dnešním díle se stejně jako v minulém budeme věnovat výhradně ženám, ale tím pádem, jak jsem říkal, také i minule, i jejich partnerům a manželům, aby jejich ženy byly v pohodě. Tématem dnešního dílu bude pokračování. Pokračování rozhovoru o gynekologických operacích pomocí robotické chirurgie u žen s nadváhou. A mým dnešním hostem tedy bude opět přednostka gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústředí vojenské nemocnice doktorka Pavla Svobodová, kterou zdravím jako obvykle. Zdravíčko, doktorko.
2: Zdravíčko, pane Mertlíku.
1: Tak můžeme začít. S jakými nejčastějšími zdravotními problémy k vám přicházejí na kliniku obézní ženy? A má ta péče o ně svá specifika, abychom uvedli posluchače znovu do problému?
2: Tak na naší kliniku přicházejí obézní pacientky nejčastěji buď to v mladším věku s problémy vlastně s menstruačním cyklem, dá se říct. Většinou jsou to nepravidelné cykly, chybění menstruace nebo sterilita. A potom vlastně v tom pozdějším věku k nám častěji přicházejí s krvácením, se silným krvácením, nepravidelným krvácením, nebo už vlastně třeba s nálezem nádorového onemocnění děložní sliznice nebo dělohy.
1: Můžeme si, paní doktorko, definovat z kraje dnešního rozhovoru, dnešního dílu způsoby operačních výkonů a přiblížit je popisem?
2: Tak v gynekologii vlastně máme, pokud musíme přistoupit k operačnímu řešení z nějakého důvodu, máme několik možností. Můžeme říct, že buď je to přístup přes břišní stěnu a to je klasicky přístup otevřený nebo řezem vlastně, kde otevíráme břišní dutinu vlastně řezem třeba v délce 10-15 cm. Nebo potom je to přístup přes břišní stěnu, ale mini-invazivní, kdy neprovádíme ten dlouhý řez, ale děláme jenom vlastně krátké řezy nebo vpichy, kterými potom vsouváme vlastně operační nástroje a kameru dovnitř břišní dutiny. A nebo poslední možnost je to přístup vaginální, neboli přístup vlastně přes pochvu, kdy také mnoho nebo většina těch výkonů lze provést přímo jenom přes vlastně přístup poševní.
1: Pokud byste měla srovnat průběh, výsledky a i potom nutnou pooperační péči mezi těmito způsoby, čemu byste dala přednost, v jakém poměru, v jakých číslech, ne doslova číslech, ale vyjádřeních?
2: No tak dá se říct, že vlastně ten výkon, který potřebujeme provést uvnitř břišní dutiny, je stále stejný a skutečně my si vybíráme přístup, jakým to provedeme a to vždycky děláme individuálně u každé pacientky. Záleží na tom, co to je za onemocnění, jaké má právě pacientka přidružená onemocnění, co má už za sebou v anamnéze, to znamená třeba, jaké prodělala operace. A všechny ty informace vlastně skládáme dohromady a pak vlastně spolu zvolíme ten optimální operační přístup, který by tu pacientku zároveň vlastně co nejméně zatěžoval. A ano, je potřeba říct, že vždycky si spíše zvolíme ten přístup takzvaně mini-invazivní, kdy i ta rekonvalescence pacientky bude významně kratší, bude mít menší bolesti, bude prostě rychleji zpátky u každodenních aktivit. Takže dá se říct, že my vlastně dneska asi více než 80% výkonů provádíme mini-invazivně, ať už je to klasická laparoskopie nebo robotická laparoskopie. A i ten vaginální přístup je vlastně považovaný za málo invazivní, protože tu pacientku zatěžuje zkrátka méně.
1: Umíte si představit a uměla byste říct, pokud bychom o stejném zákroku uvažovali jedním, druhým, třetím způsobem, je tam i rozdíl třeba v délce té operace potom, nebo to zůstává stejné?
2: Tak samozřejmě může tam být rozdíl v délce operace, ale upřímně myslím si, že to je spíše otázka erudice operatéra a vlastně té operační školy, kdy vlastně můžeme se asi shodnout na tom, že ten větší cvik přináší prostě mistry. Takže
1: ale není to tou metodou.
2: Není to přímo tou metodou a určitě je potřeba nějaká školící křivka, nějaká learning curve, aby člověk dosáhnul třeba už krátkého operačního času. Není to třeba hned od začátku, ale dá se říct, že všechno se dá vycvičit.
1: Ale možná, když si vzpomenu na náš předešlý rozhovor v minulém díle, možná tam bychom zásadnější rozdíl viděli potom v pooperační léčbě, v doléčení, v tom hojení a tak.
2: Určitě, je to tak.
1: Tady je Country Radio. Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Erklíkem a můj dnešní host, doktorka Pavla Svobodová, přednostka gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha. A my se vrátíme. Oba.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Jak se liší, paní doktorko, a já jsem to nakousl, ale pojďme to říci vašimi slovy obšírněji, jak se liší doba těch operací, pokud se liší mezi robotická a klasickou technikou? A kdy je vzájemně, podle čeho vybíráte tu metodu? Ještě mám laparoskopy a tak dále. Mm-hmm. Jak se to, podle čeho se lékař rozhoduje?
2: Mm-hmm. Tak začnu nejprve u té doby toho výkonu, tak vlastně, když to vezmeme historicky, tak vlastně úplně nejdříve se používala v gynekologii ten vaginální přístup přes pochvu, protože zkrátka to mělo nejmenší procento komplikací, hlavně zánětlivých, oni tehdy neměli antibiotika a tak dále, takže vlastně všechno se provádělo takto. Potom s postupem času se začaly ty operace provádět otevřenou chirurgií, řezem, a vlastně ty operatéři v tom dosáhli opravdového mistrovství. Ale potom vlastně začali přemýšlet právě o tom, aby vlastně ta operace nebyla zatížená takový komplikacemi, tak velkou krevní ztrátou, tak dlouhým hojením. A vlastně vznikla ta, jak jsme říkali, mini-invazivní, dejme tomu laparoskopie a později robotika. Takže vlastně dá se říct, že v nějaké fázi byly určitě rychlejší operace otevřené, ty operace řezem vlastně, ale s postupem času a vlastně s výcvikem v těch mini-invazivních technikách ty operatéři dosáhli vlastně dokonalosti a řekla bych, že ta délka toho trvání je naprosto srovnatelná.
1: V čem byste, pokud byste měla definovat nejvyšší bonus těch robotických operací, co byste si vybrala, kdybyste měla určit?
2: No, robotické operace, nebo ta robotická technologie, vlastně tu bych použila u těch pacientek, které jsou z nějakého ohledu složité. Ať už je to prostě složité, to základní onemocnění, prostě třeba náročná operace u nějakého nepříznivého nálezu, třeba srůsty, endometrióza, nebo právě třeba operace zhoubných nádorů. A nebo tam, kde vlastně je ta pacientka komplikovaná právě s ohledem na nějaká přidružená onemocnění, a ta obezita je toho úplně skvělým příkladem, protože tam nám právě ta robotika pomáhá překonat vlastně všechny ty nepřízně a ty nevýhody a ten obtížný přístup k operačnímu poli. Tak v těch vlastně těžkých, my říkáme komplikovaných, komplexních případech, tam bych použila robotiku.
1: V čem? Teď nemyslím časové měřítko, ale ty ostatní faktory. V čem se liší pooperační hojení, jaké jiné lepší úlevy přináší prostě tento způsob operace, a v čem, pokud, usnadňuje i návrat k běžnému životu?
2: Uh-huh. Tak ta robotická asistence je velice dobře srovnatelná v některých ohledech s tou klasickou laparoskopickou technikou, ale přináší nám ještě menší krevní ztrátu, přináší nám vlastně preciznější operování, preciznější preparaci vlastně těch tkání, a tím i vlastně menší komplikace, menší bolestivost a menší pooperační komplikace, především v oblasti toho hojení. A je to zvýrazněno právě u populací pacientek, které právě byly nějakým způsobem komplikované. To znamená třeba pacientky s hlubokou endometriózou, pacientky obézní, nebo ty pacientky, kde ten operační výkon byl náročný, třeba na nějaké šití, na tu techniku operační. Tak vlastně v těch populacích pacientek se tady ta výhoda té robotiky ještě zvýrazňuje.
1: Několikrát jste použila výraz, a i v minulém díle, já jsem se zapomněl v tom minulém zeptat, endometrióza. Kdo to je?
2: Tak endometrióza je nějak vzácné onemocnění žen vlastně fertilního věku, to znamená od úplně mladých žen a vlastně po celou dobu, kdy mají menstruační cyklus, a je to onemocnění, které se vyskytuje asi řekněme u 15% žen, některé o tom nemusí vědět, ale některé trpí velkými problémy, hlavně jsou to bolesti, ať už ve spojení s menstruačním cyklem nebo ve spojení s pohlavním stykem, někdy mají ty bolesti prostě prakticky nepřetržitě, a jsou to velmi těžce zvladatelné bolesti, a také vlastně další takový symptom, které to onemocnění přináší, je sterilita nebo problémy s plodností. A vlastně přestože to je takzvaně benigní onemocnění, to znamená nezhoubné, tak v některých ohledech se chová zvláštně to, že nám vlastně jakoby se vyskytují taková ložiska v břišní dutině a to onemocnění vlastně třeba i vrůstá do okolních orgánů. Takže v nějakém ohledu se chová tak jako zvláštně, přestože to není zhoubný nádor.
1: Ale nepůsobí potěšení.
2: Rozhodně nepůsobí spíš potěšení. Obavy. Přesně tak, přesně tak.
1: Doktorka Pavla Svobodová. Zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík, Country Radio, to všechno jsou elementy, že mluvíme a posloucháme přednosku gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

0: vidíš a je po mně. Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Možná bychom se měli, paní doktorko, chvíli bavit i o věci, která s tím zdánlivě ne nesouvisí, ale to přece není důležitý. Důležitý je zdraví, ale ono to souvisí. Finanční náklady a dostupnost těch robotických výkonů. Je to pro každého, nebo lékaři a věda, lékařská léčba váhá, kde to použít a kde je ta investice příliš drahá?
2: To je správná otázka samozřejmě. Tak robotická technologie vlastně je používaná, řekněme, 25 let. V České republice už je to 20 let, vlastně letos slavíme 20 let používání robotických systémů k operacím. A ta nákladnost je tam o něco vyšší, než je u klasické laparoskopie, ale je možné vlastně to srovnat, když se začínalo s laparoskopií, tak vlastně ona také byla dražší než ta otevřená chirurgie. Jasně. A do dneška je dražší. Ale vlastně ty přínosy, které to přineslo pacientům, myslím, že vlastně to vrátili xkrát zpátky. Takže my spíš jakoby neradi počítáme náklad té operace a dejme tomu toho systému a těch přístrojů nebo těch nástrojů, které přitom používáme, jenom jakoby v době té operace, ale my raději vlastně počítáme tu nákladovost celého toho případu. To znamená i právě třeba toho hojení, používání antibiotik, potom pro nějaké komplikace nebo vůbec řešení těch komplikací. Takže raději počítáme ten případ jako celý. Takže tam už se vlastně ty náklady významně snižují a řekněme, že se téměř začínají vyrovnávat.
1: Připravila jste mě o otázku, ale tím lépe. Mají robotické operace i nějaké své nevýhody, než kvůli rizika? Je vůbec taková operace možná kdykoliv a u kohokoliv?
2: Tak robotické operace mají rizika stejná jako jakákoliv jiná operace. To znamená, můžeme říct, že vlastně robotickou operaci můžeme aplikovat nebo použít všude tam, kde ten pacient je schopen výkonu v celkové narkóze. To je taková podmínka. Mm-hmm. U těch, kteří by třeba byli tak nemocní, nebo nebyli by zkrátka schopní celkové anestezie, tak tam bychom to použít nemohli. To je asi jediná dnešní taková kontraindikace. A pak už je to právě na tom individuálním zvážení, jestli ty přínosy opravdu tam jsou takové, že chceme tu technologii použít, chceme třeba tam mít, nebo můžeme ty vyšší náklady si nějakým způsobem zdůvodníme. A proto vlastně volíme robotickou asistenci spíše právě u těch komplikovanějších případů, ať už z jakéhokoliv ohledu.
1: Jak hodnotit průběh pooperační péče u obézních pacientek? Co je nejdůležitější? Ale hlavně také, v čem se pacientky, a já bohužel tuším, že tomu asi tak bude, někdy dopouštějí chyb oni sami v té pooperační léčbě?
2: Tak oni se, nemůžu asi říct, že by se dopouštěli chyb, ale někdy vlastně jakoby mohou si sami vlastně trošičku zkomplikovat celý ten

0: operační
1: stav. Možná, že chyba není správný výraz, dejme tomu, kdy neplní to, co by měli.
0: Tak vlastně ono to platí pro všechny pacientky, ale pro ty obézní dvojnásob. My jim vždycky doporučujeme dodržovat taková režimová opatření postavená na čtyřech pilířích, řekněme, a to je pití, jídlo, pohyb, spánek. Vlastně všechny tady ty čtyři pilíře jsou jako důležité pro to, aby se člověk cítil po operaci, ale i jindy pochopitelně co nejlépe a aby se i tím pádem dobře hojil. Takže vlastně doporučujeme úplně taková jako běžná opatření, aby dodržovali běžný pitný režim, tím myslím teda samozřejmě vodu, nějaké bylinné čaje nebo ředěné šťávy v nějakém normálním úplně běžném množství, řekněme třeba 1 až 2 litry, nějak to ani nepřehánět, ani to nepodceňovat. Co se týká stravy, tak vlastně doporučujeme dnes rychlý návrat k běžné stravě. A pohyb je nezbytný, tak to znamená, ta pacientka by neměla ani zůstat na lůžku ležet, ani by zase neměla jít běhat maraton po operaci samozřejmě a měla by dodržovat spánkový režim, to je velice důležité.
1: Pití, jídlo, pohyb, spánek, řekla doktorka Pavla Svobodová, která je dnešním hostem. Zdravíčko, doktore, platí to i pro vás, ale pro vás možná ten pohyb, jídlo, spánek ne, protože my se vrátíme. Tady zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Co jsem slíbil, to také plním. Tady jsme, zdravíčko, doktore, s Vladimírem Ertlíkem a hlavně s mým dnešním hostem, doktorkou Pavlou Svobodovou, přednostkou gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha. Jsme v posledním bloku, paní doktorko. Já navážu na tu předešlou otázku a vaši odpověď, kdy jsme se bavili o tom, že se pacientky mohou někdy dopouštět nesprávných postupů v té léčbě, trošku lajdačení a tak. To se týká ale i neobézních pacientek a to se týká obézních i neobézních pacientů samozřejmě. Co naopak ale mohou podle vás pacientky udělat pro hladký průběh nejenom operace, ale i hojení sami?
2: Tak, jak jsme říkali, začíná to už před operací. Pacientky ideálně by si měly vlastně zrevidovat svůj režim, to, jak se chovají ke svému tělu, už před operací a eventuálně zkusit kromě redukce váhy se malinko zlepšit ještě kondici a to může být prostě tak jednoduché, jako že budou každý den se projdou nebo dojdou kus pěšky, nevím, nebo do práce pěšky, nebo jakkoliv vlastně si pomohou zlepšit parametry, jak dechové, tak vlastně i ty oběhové. A takováhle maličkost vlastně může zásadně pomoct v tom, že potom to zase vstávání pooperační a že návrat k běžným aktivitám bude rychlejší. My jinak vlastně propagujeme taková pravidla, která se skrývají pod zkratkou ERAST, je z angličtiny Early Recovery After Surgery a znamená to, jsou to vlastně taková pravidla, která nám skutečně usnadňují potom, aby ta pacientka byla rychle zpátky. Je to snaha vlastně pokračovat nebo nějak zvlášť nepřerušovat vlastně ten běžný režim tím, že by pacientka nějak dlouho třeba nepila, dlouho lačnila nebo se dlouho nehýbala. Naopak, my se vlastně snažíme, aby to přerušení těch běžných aktivit bylo co nejkratší. Pacientka vlastně po operaci také vstává vlastně brzo, dostává, jakmile je to možné, napít, dostává i najíst celkem běžné věci, pokud tam není nějaký důvod, abychom to nedělali, což je dnes vlastně málo kdy, takže ta snaha je vlastně udržet tu tělesnou schránku tak, aby se cítila co nejlépe a tím také dosáhneme toho, že ta pacientka bude skutečně, může jít prostě brzo domů, může dělat běžné aktivity v domácnosti nebo i jinde.
1: Děje se někdy nicméně, to mě teď napadá, že po té operaci na začátku toho pooperačního procesu léčení vás stav té pacientky předoperační, operační i po donutí říct, ale vy už nemůžete se vrátit k tomu k běžnému životu, ano, ale ne k tomu úplně stejnému jako předtím.
2: To se samozřejmě bohužel stává někdy, ale snažíme se samozřejmě s tou pacientkou najít nějakou možnost, nějakou alternativu, nějaký nahradit vlastně ty její aktivity. Samozřejmě nejčastěji se to asi týká, dejme tomu, některých typů sportu a toho jsme se tady dneska nedotkli, ale určitě je to jako zajímavé téma, třeba u pacientek s inkontinencí moči nebo třeba se sestupem pánevních orgánů, tam vlastně se někdy provádějí operace, které potom vyžadují jednak zase režimová opatření a dejme tomu zaměření se významně na cvičení pánevního dna, ale také možná jak si aspoň na začátku minimalizovat některé sportovní aktivity a vrátit se vlastně k ním až později, když se podařilo třeba zpevnit zkrátka to pánevní dno, svalstvo trupu a tak dále.
1: Shodneme se na tom, že robotická chirurgie pozitivně ovlivňuje kvalitu života pacientek po zákroku?
2: Za mě určitě ano. Je to mininvazivní technika, která nám vlastně která zpřístupnila tu mininvazivní chirurgii daleko většímu počtu pacientek i těch, které jsme dříve považovali za tak komplikované, že bychom je vlastně mininvazivně neoperovali, tak dneska vlastně mohou být mininvazivně operovány a to znamená, že je to pro ně menší pooperační zátěž a rychlejší rekonvalescence. To je ta výhoda.
1: Já si na závěr toho dnešního pořadu neodpustím nebo dovolím velký oslý můstek. Vlastně by mělo platit to slavné, neptejte se, co pro vás může udělat robotická chirurgie, ale ptejte se, co vy můžete udělat pro lékaře, který vás budou robotickou chirurgií operovat.
2: Tak to je skvěle řečeno, ano.
1: Tak to byl konec a je to konec dnešního Zdravíčko doktore s Vladimírem Vertlíkem na Country Rádiu v pořadu, ve kterém byla hostem přednostka gynekologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice doktorka Pavla Svobodová. Bylo mi potěšením a těším se zase někdy na viděnou. Mějte se hezky.
2: Velice mě těšilo a děkuji vám. Naschledanou.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Hitparáda Miloně Čepelky. Připraveno ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger.
1: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
2: Hezký den. Na odskoku z divadla Járy Cimrmana zdravím od mikrofonu Country Rádia a tvrdím, neptám se, zač koupím knihu tuhle a začtu. Já jen čtu a čtu a čtu. Dnešní knihu s velkým K jsem určil až po neočekávaném vnitřním rozporu. Předešlu, že se mi záměrně chtěl vybrat z oblasti literatury především zábavné, dokonce přímo označené za thriller. Proto jsem nejdřív uvažoval o titulu Profesorka od americké lékařky a spisovatelky Fridy McFadenové. Četl se mi, líbily se mi časté a velmi překvapivé dějové výhybky a také motiv zakázaného milostného vztahu pedagoga a studentky, pořád asi leckde aktuální, i ten měl svou váhu. Předem mě zaujala lákavá poznámka na zadní straně pevných desek, cituji. McFadden vrší tajemství a lži, pomalu odhaluje pravdu až do výbušného závěru a pak, když se prach usadí, přijde s poslední bombou, která změní všechno. Čekal jsem tedy na tu bombu, ale když vybuchla, opravdu překvapivá, řekl jsem si pozor, tahle touha šokovat za každou cenu je už za hranou a kvůli ní jsem pak hledal dál. Tím neříkám, že nemáte Profesorku číst, klidně si ji dopřejte. Vyšla v edici Kalibr nakladatelství Euromedia Group, ale za knihu s velkým K ve vybraném žánru jsem nakonec vyvolil a ke čtení vřele doporučuji Návod na vraždu prohodné holky. Tu vydala Grada pod značkou Kosmopolis. Mimochodem obě knihy vyšly vázané, zatímco jiné v tomto žánru bývají z valné části brožované lepené, v deskách jen polotuhých, což předpokládám něco vypovídá o nakladatelské taktice. Avšak to je ano, jen glosa na okraj. Návod na vraždu napsala jako svou románovou prvotinu Angličanka Holly Jacksonová. Vyvolala tím prý mezinárodní senzaci s miliony výtisků prodaných po celém světě a zmiňuji se o tom přesto, že to nemám za rozhodující. Podle mě je důležitější opět motiv oblíbeného pedagoga, který se neudrží na uzdě, i když se něco takového dlouho ani nenaznačuje. Ale jde tam o celou řadu znepokojivých příčin špatného chování, nejen celospolečenského, ale i v rodinách, nebo v kolektivech předčasně rádoby dospělých, reálně však ještě dětí. Nabídnu ukázečku ze strany 156. Pípa obezřetně vstoupila dovnitř. Už na první nádech zaznamenala vlhce kovový pach vodky, náznak potu a jen slaboučký závan z vratků. To vypadá, jako že si někdo takhle představuje zábavu, zamumlala. Těla se svíjela a otírala o sebe v rytmu hudby, vratké věže z lahví piva se kymácely, na koberci byly mokré skvrny, škrábání ve rozkroku se neskrývalo a o orosené zdi se opírala nejedna propletená dvojice. Co však je hlavní, jedna zmizela studentka a jeden mrtvý indický chlapec. Všichni vědí v úvozovkách, kdo je vrah, ale jedna středoškolačka právě už jmenovaná Pipa, se rozhodla dokázat, že odsoudili nevinného. A učiní to pomocí školní práce, jejíž jednotlivé části, jak je zaznamenává, jsou nepominutelnou částí románového textu. A právě oni z něho pro mě udělali knihu s velkým K. Četl jsem, až jsem dočetl 363 strany. A jsem za to rád.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Posloucháte Country Radio a to je dobře. 22. dubna se už tradičně v zrcadlové síni pražského Klementína vyhlašovaly výsledky dalšího už 8. ročníku soutěže o nejlepší cestopisnou knihu, tedy o cenu Hanzelky a Zikmunda. Nebyl jsem letos v porotě, ale kolegové mě přesto nemoudře označili za jejího prý aspoň čestného předsedu. A tak jsem se i bez znalosti přihlášených knih vydal na rozhodující porotní zasedání a byl jsem velmi, velmi zvědavý. Ačkoliv ti, kdo se zajímají, výsledek dnes už vědí, tady vám ho ani týden po jeho vyhlášení neřeknu, protože jsem tento pořad musel přetočit a to jsem ještě nevěděl, který z pěti vybraných kandidátů, na jejichž nominaci se všichni shodli, a zda vůbec některý získá nárok na místo mezi nimi nejvyšší. Dnes v den vysílání, to už vím, a ti, pokud se zajímají, taky, ale v tomhle povídání o to vlastně nejde. Mám totiž jinou radost. Mně napadlo vám tady povědět a potvrdit, že porota pracovala, knihy četla a pak o nich debatovala a přela se ve vší slušnosti a ve vzájemné úctě k odlišným náhledům na mou duši zasvěceně a odpovědně. Seděl jsem mezi nimi a radoval se, když jeden řekl, že jeho typ, ačkoliv to není zrovna cestopis klasického ražení, ho zaujal především citově, že ocenil autorovo zaujetí zvolenou látkou. A druhý, ten v zápětí podotkl, že právě proto ne, nikoli, pro něho to je svazek jako z někdejší červené knihovny. A ostatní se přidávali na jednu i druhou stranu, zvažovali, udávali důvody svého názoru, avšak vždy věcní, vážící si protivníka. Byl jsem na mou duši rád, že jsem k ním v minulých ročnících směl taky patřit a na druhé straně jsem si zasmutil, že to takhle neumějí ti naši muži a ty naše ženy volbami vybraní a vybrané, co si říkají politici, ale chovají se často jako pavlačové klepny. A tak to říkám jasně a jednoznačně. Zaplať pán Bůh za literaturu a za ty, kdo ji píšou, vydávají a vyjadřují se k ní. Unaví-li nás trapné veřejné hádky, uchylme se ke knihám a čtěme, čtěme. Já vím jistě, že nám hned bude líp.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: A jsou tady novinky z knihkupectví Kanzelsberger. Můj život s Elvisem je jistě kandidát na značnou čtenářskou popularitu, protože to jsou vzpomínky Priscily Bellé Presleyové, pomáhala je sepsat Sandra Hamen, na slavného Elvise, ikonu populární hudby 20. století, na vztah k němu, na život s ním i bez něho. Život excentrický i obyčejný, vzrušující i idylický, veřejný i soukromý, jaký si umíme i naopak neumíme představit, a tedy lákavý. Třeba, že myslím, ne každý z nás by po takovém zatoužil. Důvody pro ani proti netřeba hledat. Ty jsou přinejmenším tušitelné. Sláva a popularita určitě není nikdy jen závidění hodná. Jako paperback se dvěma fotografickými přílohami vydalo nakladatelství Euromedia Group v edici Univerzum. Z produkce nakladatelství Torst je už názvem nápadný nový román Jáchyma Topola Peklo neexistuje. Současnost naše i zahraniční ve vší své pestrosti, ve své rozpolcenosti, tragičnosti i těžko pochopitelné komičnosti, pokud se od ní aspoň na chvíli umíme odpoutat a povznést. Redakce nakladatelství o ní na obálku dozadu napsala, že je to strhující ponor do chaosu současného světa, v němž se osobní tragédie prolínají s tektonickými posuny dějin. Děj se odehrává v únoru 2022, kdy česká společnost právě odkládala roušky po pustošivé pandemii a hned byla zasažena šokem z ruské invaze na Ukrajinu. Hlavním hrdinou je Tomáš, poněkud zběsilý novinář, který se marně snaží udržet řád ve svém neukotveném životě. 4 roky, které od doby v knize popisované uplynuly, situaci Tomášovu ani naši příliš nezměnili. Ledaže ještě něco konfliktů domácích i světových přidali. A tak otázka, jestli peklo existuje nebo neexistuje, zůstává i přes zdánlivě jednoznačný název nezodpovězena. S chutí jsem proto sáhl, a udělejte to též, po oddechové detektivce Sladká tečka ze série Záhady Oxfordské čajovny z nakladatelství Moto. Už z ní vyšly Vražedný koláček a Čaj s jedem, jež sice neznám, ale po této sladké tečce věřím v jejich léčebný účinek. Džama z čajovny a její svérázná kočka Mysli, jakož i ostatní kamarádi, jsou sympatičtí a mají spoustu vlastních obyčejných starostí, takže kriminalistické případy vražd jim život spíše jen zpestřují. A to je pro čtenáře bod navíc. To dokáže nervy je tak počechrat. Sérii píše oxfordská absolventka Shin Yi Anna, narozená na Tajvanu a teď žijící v Austrálii. Na mou duši velmi šikovná. A na závěr jsem si nechal velikou, velikánskou knihu Milan Cortina, jak i v koncepci Milana Jaroše pro Český olympijský výbor vydala Euromedia Group. Foto, foto, foto, texty také, ale hlavně pastva pro oči a pro fanouškovské olympijské vzpomínky. Naschledanou.
2: Knižní hitparádu Miloně Čepelky, připravenou ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger, uslyšíte opět za týden.
0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Naladí.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v Kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.

tma se houpe v bocích, je bezedná. Tak jak se dětem zdává sníh, ten sem přichází ke mně.

a budem s okamžiku. Řekl jsem, mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

Dobrý večer, začíná se 3x60 minut folkové muziky na vlnách Country Rádia, kterými vás provede Miloš Keller. Začíná se pořad Folkminy a začíná se tematickou hodinkou. Úvodní zahřívací kolo obstarali Minnesängeri a také New Christy Minstrels, ale dál už se budeme věnovat tématu, kterému jsme se věnovali v minulé hodině, ale těch písniček o noci je opravdu hodně. A tak začala skupina Flock, Blues černý jak noc, a teď dozněla Jablkoň cestující v noci. A pojďme dál. Sestry Steinovy děsná je noc, Jiří Bílý dlouhá noc, Radů za dnes v noci nad světy a ještě František Nedvěd dnes byla noc. Dobrý noční poslech.

Hrajil si druhý díl zejména folkových nočních písniček. Tohle byl František Nedvěd, Dnes byla noc. A teď uděláme trošku výjimku. Eldorado, jedu nocí. To je spíše tramská záležitost. Ale potom Vladimír Merta, Dobrou noc, nebo Jitka Vrbová a Sépie, Když krajem padá noc. No a tuhle porci muziky zakončí Žalmana spol se skladbou Když noc trvá déle.

Posloucháte tematickou hodinku pořadu Folkmeny, tím tématem je noc a tohle byl Žalmana Spol, když noc trvá déle. A pojďme dál, Příboj, kola nocí hřmí. Gledy SV mají známou záležitost, kolik dní, kolik nocí. Pak Slávek Janoušek, Letní noc a ještě je tu Horká letní noc skupiny Bonsai číslo 3.

Ahoj brácho, někde v dálce, nevím vůbec, jak se máš. A jak rád bych zase viděl, viděl, jak se usmíváš. Kolik dní, kolik nocí,

zvedneš hlavu,

věčnost nikdy neutekla. Jaké jsou šance nás a našich dětí, když žádné poselství

0: nám z kosmu nepřiletí. Letní noc, letní noc, letní noc, letní noc.
1: Tematická hodinka pořadu Folkmeny.

0: básníků. Vlak jde v 5:36. Tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jde v 5:36.
1: Tak to byla skupina Bonsai číslo 3 a Horká letní noc. A na závěr písnička od kapely, která se jmenuje Něžná noc, společně s Blankou Šrumovou natočili Moje kára drahá. Něžná noc nám tedy do toho našeho schématu také zapadá, jakkoliv je to název kapely. No a protože mi pár písniček ještě zbylo, tak se k ním na chviličku vrátím po 22. hodině. A za týden další téma.

0: Ahoj kamarádi, tady je zde nál Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
3: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil.
4: Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
2: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
3: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil.
4: Každá z nich je tou láskou s velkým L.
2: A taková kouzla umí Country Radio.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Otče noci, otče moci, otče superstar a hvězd, otče zaslíbené budoucnosti, otče neprůjezdných měst, otče geneticky upravených potravin, otče sezónních slev, otče větru, otče plev,

si vše pod jednou střechou, otče, výhodných hypoték, otče nesplavných řek, otče výherních automatů, otče radaru, otče, který

Je tu další hodinka nedělního pořadu Folkmeny, kterou vás provází Miloš Keller, hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Začali jsme zahřívacím kolem, to obstarali Vojta Kyďák, Tomáško a potom John Denver. No a pak už tady máme rubriku gratulační či vzpomínací. 3. května 1954 se narodil písničkář Jiří Smrš, nabídl skladbu Otče noci. Potom tady máme Pavla Foltána, 8. května 1957 se narodil a poslouchali jsme od něj Modřiny. No a ještě jedno oslavence máme, 10. května 1954 se narodil zpěvák, kytarista a autor Ivan Hlas. Ivan Hlas nám nabídne písničku Potichu si zpívej.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

A máme tu folkové stupně nedělní písničkovou minihit parádu v rámci pořadu Folkmeny, ve které uvádíme zejména folkové písničky. Jak jsem říkal, hlasuje se na webu pro tento, respektive pro minulý měsíc je dohlasováno. Máme první neděli v měsíci a zahrajeme si tedy dva postupující a trojici novinek. Nekrmit píseň proti je první postupující, Žamboši s nahrávkou Pač jsou druzí postupující.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou jak z obsidiánu to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže a předčím.

Na otoma cmura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím klečím?

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla

hlídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů

to jsou druzí postupující žamboši a nahrávka s názvem Páč. Pochopitelně s tou trojicí, která odstupuje, se neloučíme definitivně, čas od času zazní tyhle písničky a zejména zazní v letní rekapitulaci folkových stupňů. Teď ale pojďme za novinkami. Novinkové album natočil Roman Hampacher a bude soutěžit s písničkou Ptáčata.

První květová novinka Roman Hampacher a Ptáčata. S další novinkou přichází Mňau Mňau Band. Také natočili z Brusu nové CDčko. Mňau Mňau Band znáte zejména z té písničky o motoráku M152. Teď další dopravní prostředí, Kánoe. Tak tedy Mňau Mňau Band a druhá květnová novinka, Kánoe.

květnová novinka folkových stupňů Mňau Mňau Band a Kánoje. A je tu poslední novinka pro květen ve folkových stupních Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: 2.
1: Ahoj, tady Saša Neklíčková. Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj. V sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.

0: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
1: Zdravím všechny příznivce libereckých koncertů v kavárně Crosscafé Pražská. Spolu se sdružením Underfolk vás zvu na koncert dvou jihočeských kapel s vlastní autorskou tvorbou Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin se na viděnou těší Petra Palaščáková.

záplavě světel, co vidím z okna. V ulicích tančí královna noci. A tma mi přátelsky olízla čelo a říká: pojď, je prostřeno. Za jedinou noc obejdu město, vrátím se zpátky a nebudu sám.

poslední hodinkou nedělního folkového večera na vlnách Country Rádia vás provede Miloš Keller. Dobrý večer. Ještě jsem na úvod této hodinky splnil dluh z 20. hodiny, kdy mi zbyly některé noční písničky. A tak úvodní zahřívací kolo obstaral Mrakoplaž s písní Děti této noci a také ze zahraničí Joan Baez The Night They Drove Old Dixie Down. A teď tu máme Jarka Nohavicu a Janu Kiršner. První noc v novém bytě. A na to jakoby odpovídal Slávek Janoušek. Poslední noc ve starém bytě. A tím už noční písničky skončí a vypravíme se za Asonancí, Petrem Vašinou a nebo skupinou Klíč. Hezký poslech.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tak to byla skupina Klíč a nahrávka s názvem Lose Lils Alba, které se jmenovalo Carnival Canzonet. A tak bychom se u tohoto alba mohli trošičku zastavit, protože je to album písniček, které určitě vyhovovaly a líbily se i dětem. Dáme si od Klíče Lokaje a Malého rytíře.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme se dostali k zahraničnímu vloku v téhleté hodince. Ella, Robert Seul, Aruin. Ještě předtím jedna tuzemská písnička Pavel Pokorný, Trosečníci betonových měst. No a v zahraničí už teď na chvilku zůstaneme. Budou nám hrát a zpívat Dougie McLean, Peter Paul and Mary, Judy Small a také The Seekers. A mezi těmito zahraničními písničkami vám prozradí kolega Kuba Jiroušek, o čem budou úterní tamtami, a také kolega Milan Schmidt, o čem bude album týdne po 23. hodině.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a stařičké album When the Sun Went Down.
2: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Co budeme vysílat po skončení této hodinky, tedy po 23. hodině vám kolega Milan Schmidt prozradil. Já doplním, že po půlnoci reprízujeme pořad, který má premiéru vždy jednou za měsíc v pátek po 19. hodině. Tentokrát vyšla řada na Hovory z Loun týmu kolem Ivana Mládka. Ale úplně na závěr téhleté hodinky to bude Jirka Vondráček s písničkou Karavany pro tento týden. Písničku Karavany pro příští týden uslyšíte v čaji o 6. v pondělí po 18. hodině a 30. minutě. I nadále hezký poslech od Miloše Kellera.
1: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Dobrý den, milí posluchači. Je konec dubna, doufejme, že je konec aprílového počasí, tím myslím samozřejmě počasí a ne písničku, protože ta je o lásce a ne o počasí. No a láska ta trvá věčně, když ji ovšem zaléváte a pokud se nestane něco nepředvídatelného, že třeba nepotkáte velkou lásku, jak o tom zpívá můj kolega Petr Kocman. No a já viděl teď v neděli opravdu velkou lásku. Naplněná lucerna a na pódiu stál oslavenec Pavel Žalman Mohonka a ta láska k Pavlovi a k jeho písničkám a jeho muzice, tak ta přetékala i z balkónu a bylo to úžasný. Však taky potlesk byl neutuchající a samozřejmě standing ovation a zpívala celá lucerna a kdo jste tam byl, tak jste taky zpíval a kdo jste tam nebyl, tak vězte, že jste o hodně přišli. No a já mám pro vás písničku 18. týdne, která zazněla i v karavaně číslo 92 a tou je právě Pavlova Až mě bude. Hezký týden vám přeje Jirka Vondráček.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Přeji vám krásný májový večer. Na start Měsíce lásky jsem hledal album, které mám opravdu rád. A tak mi padlo do oka album kapely, která je i tak nějak mým dětskem. Jedním z důvodů, proč jsem tohle album oprášil, je i to, že se tak chci symbolicky rozloučit s nedávno zesnulým kolegou a kamarádem Mirkem Křenem, který měl právě tohle album moc rád a často jsme o tom mluvili. Kapelu St. Johnny, od které album je, jsme zakládali s Honzou Stehlíkem v roce 2005. Hrajeme spolu ale už od roku 1996, kdy jsme se potkali v kapele T-Band. Na kapele St. Johnny mi logicky tedy záleží a dodnes jsem s tou partou na pódiu šťastný. Dnes kapelu tvoří trio Johnny, tedy Honza Stehlík, bubeník Kamil Němec a já. Dnes už děláme trochu jinou muziku, která žánrově míjí country rádio, ale dnešní album je velmi klidné a docela staré, tedy je z roku 2010. V té době byl v kapele vyhledávaný foukačkář a milovník jump blues Charlie Slavík. Z této spolupráce vzešla celkem 3 alba a my si dnes poslechneme to třetí, When the Sun Went Down. Album je velmi klidné, plné blues, rock'n'rollu, ale také country a swingu, snad vás pobaví. My z něj máme stále radost, i když už zvuk alba je nostalgickou minulost. Pojďme si poslechnout nejprve písně Little Too Late, Picture of My Life, Caledonia, Talk to My Baby, CC Rider a Mean Old Frisco.

0: Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Dnes večer posloucháme album When the Sun Went Down od kapely St. Johnny and the Sinners. Album jsme nahráli v roce 2010 a to v této sestavě. Kytara a zpěv Honza Stehlík alias St. Johnny, foukačky Charlie Slavík, basu jsem nahrál já a bicí Petr Eichler junior. A tady je taková kuriozitka, že Petr je vlastně kytarista, skvělý kytarista, ale také je synem Petra Eichlera, slavného bubeníka, který bouchal s celou řadou vynikajících muzikantů, s Janem Spáleným, se skupinou Františko Ringo Čecha, s Karlem Zichem a s dalšími. No a protože mladý Petr má silné geny, tak pro něj nebyl problém sednout za bicí a jezdit s námi spousty koncertů a nahrát i toto album, ze kterého si teď zahrajeme písně All Your Love, When the Sun Went Down, Kind Hearted Woman, Shake for Me a These Times Are Gone.

Dnes večer jsme si poslechli staříčké album When the Sun Went Down od kapely St. John and the Sinners a já doufám, že vám zpříjemnilo večer. Na albu jsou ještě dva bonusy. Jeden z nich je Ballad of Cable Hawk, to je dlouhá písnička, ta se sem nevejde, a další je Folsom Prison Blues, známá píseň Johnnyho Cashe. Tu vám teď ještě posílám na dobrou noc a pokud byste chtěli slyšet i to ostatní, musíte přijít na koncert. Mějte se hezky.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Hovory z Loun na Country Radio.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u 120. pokračování našeho nekonečného pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna.
2: A Lenka Plačková, no teda Libuna, má pravdu, že ten náš pořad je snad nekonečný. Ale my ho natáčíme snad už víc než 10 let. Strašný. Mysleli jsme si, že nás pan ředitel Country Rádia hned po prvním díle vyhodí a takhle se to protáhlo.
1: Přišli jsme sem jako mladý holky v rozkvětu, už to vidím, jak tady končíme jako starý báby. Tyva.
2: No jo, no my jsme vlastně prodali Country Rádiu svoje mládí, svoje nejhezčí léta, celou svoji krásu.
1: Nebreč, je to lepší, než prodat svoji krásu třeba nějaký továrně.
2: No to jo, no, nebo nějakýmu JZD, viď?
1: Nebo nějakýmu night klubu, nedej bože.
2: No, tak to by celkem šlo, viď? Třeba bych tam našla toho pravýho.
1: No tak určitě. Hlavně, on by tam našel tu pravou. Třeba by si tebe ani nevybral. Víš, co je tam party v night klubech? Tam je jedna perspektivní věrná nevěsta vedle druhý.
2: Mm-hmm. No jo, tak promiň, to jsem asi přehnala. Ale lepší lovit chlapy je určitě někde u moře. Ale tam jsou samý bohatý frajeři. A jak je tam to sluníčko a v něm je hodně vitamínu E, tak jsou všichni lační. Ale hlavně na nudá pláži.
1: Jsi, jak tam poznáš, který je bohatý, když na sobě nemá vůbec nic. Nevíš, co má za značku kalhot, nevíš, co má za značku saka, nevíš, jaký má boty.
2: No tak ze zkušenosti na nuda plážích vím, že nejbohatší jsou Rusové, co mají všechny zuby zlatý.
1: Co? Ty jsi tam nějakýho takovýho měla, jo, fuj.
2: Jo, jasně, a hned první den si mě odvedl do svého apartma s výhledem na Korčulu.
1: Ty se máš, a kolik mu bylo let?
2: Člověče, tak nebyl zas tak starý, ale ještě mu nebylo ani 80. Hele, a měl pořád neuvěřitelně krásný tělo. Akorát teda mu visel zadek.
1: Tak zadek nevadí. Horší, když visí pupek.
2: To.
1: A měla jsi ho ráda?
2: Strašně.
1: A jak jste spolu dlouho chodili?
2: Asi hodinu.
1: Cože, jenom hodinu, jo?
2: Hele, ale bylo to s ním krásný.
1: Užil jsi a pak ti hned dal košem, co?
2: To nedal mi košem.
1: Tak ty jsi mu dala košem?
2: Ne, někdo si pro něj do pokoje přišel a hele, se mnou se nikdo ani nebavil, jako kdybych byla vosk.
1: Jak, jako kdo si pro něj přišel?
2: No, tak hádej, můžeš třikrát.
1: Manželka?
2: Ne.
1: Nějaká jiná milenka?
2: Ne.
1: KGB?
2: Ne.
1: Než ty mě, tak kdo si přišel?
2: Na pohřebáci.
1: Hele, nebudeme dál nudit lidi našima soukromýma věcma a pustíme jim radši písničku.
2: No, radši.
1: Třeba Plavčík ze Žlutých lázní.
2: Mhm.

0: Jaro z Country Rádia.
1: Milí posluchači, naším dnešním hostem je Jakub Berdych Karpelis, sochař a designer. Snažila jsem se najít, Kubo, nějaký jiný slovo než designer, abych nezděsila naše posluchače hned na začátku.
2: Slovo,
1: je vyply designer, ježišmarja, to vypínáme.
3: Tak sochař,
1: ale...
3: ne?
2: Lepší.
3: Je to sochař?
1: Prostě seš jakoby takovej umělec jako ve hmotě, no, bych to tak řekla. A my jsme si tě pozvali tak za prvý, protože jsi teďka komponoval, nebo jak by se to řeklo, kurátorsky zaštiťoval výstavu Ivana Mládka v Podhajmce,
2: no,
1: která tam ještě pořád je. Tímto srdečně zveme všechny posluchače z lesa, aby se došli podívat taky do města na Prahu 5, do krásného historického objektu, kde Ivan se spojil teda se sklářema, my už jsme to tady jednou řešili, a ty si to celý naaranžoval. Prostě jsi takový jako aranžér výloh.
2: V podstatě aranžér výloh, no. A vybral nějaký,
1: a vybral,
2: nějaký
1: a,
2: věci.
1: A je to moc hezky teda udělaný. My tomu
2: a komponoval k sobě.
1: Ano, my to vůbec nerozumíme, ale líbí se nám to strašně.
3: No to, že jste kurátor, to znamená, že jste to pověsil na ty vlasce, ne?
2: Přesně tak, no.
3: A když jste teda některý vybral, tak který jste vyházel?
2: No, hodně, ale pak jsme je tam stejně dali.
3: Lenka, jo, že bylo moc místa.
1: Lenka má hrozně blbý otázky.
3: Já mám praktický otázky, a kdybych byla kurátor, tak já bych právě nevěděla, který mám vyházet. Asi ty, co jsou nejméně barevný, bych vyházel.
2: No, jasně, ale tak tam jsou nějaký jako témata, že jo, že Ivan má prostě několik slohů, že jo, nebo několik prostě přístupů, nebo jak to říct, jako za A tam byly ty věci, co dělají kluci v boru prostě z toho
3: skleněný,
2: skla, že jo.
3: Ano.
2: A za B jsou tam teda obrazy, který prostě Ivan maluje nějakým způsobem, a každý je, nebo jsou to různé typy.
3: A který jako obraz třeba jste dal hned ke dveřím? Jako je teda nejlepší?
2: Čověče, já myslím, že ten autoportrét je u dveří.
3: Ivanův,
2: ten malej teda.
3: Je to malinký.
2: Ten malinký, ale...
1: Ne, ten veliký.
2: A veliký je posléze, že jo, který je převedený do toho
3: skla. Takže když tam přijde návštěvník, tak první si koupí ten, co první vidí?
2: To netuším. To nedokáže. Těžko říct takhle z hlavy, že jo?
1: Tak skončíme s těmahle blbýma otázkama. Měli
3: Počkej,
1: bychom
3: to je strašně
1: panu...
3: praktický, já bych právě chtěla vědět, když někdo kurátor, tak čím se řídí. Třeba tady na tom obraze mám největší procento, když se prodá, tak no ho dám hned vedle dveří, že jo?
2: Hele, v principu si myslím, že práce kurátora není o tom, jestli to prodá. Ale spíš jakože nějaká, řekněme,
1: nemusíš
2: kompozice.
1: Nemusíš odpovídat na tyhle otázky.
3: Jestli to není práce kurátora, tak to já bych taky kurátora nechtěla. Já chci kurátora.
1: Ty naštěstí nemaluješ, takže nic neprodáváš, hleda sama sebe, což je div, že vůbec si tě někdo vzal do kapely. Takže my bychom měli hlavně říct, že tady Kuba Berdych Karpelis je sochař světoznámý, že založil taky jako takovou skupinu v roce 2002 asi,
2: ano,
1: Kubu s Maximem Velčovským, a vy jste takový průkopníci českého designu vůbec, jako tady, že jste udělal nějaký obchod, kde se dalo koupit něco jiného než bábušky a broušený vázy někde Bůh ví kde.
2: Přesně tak, první design shop v Praze.
1: První design shop, a udělali jste jako, ty jsi vlastně i humorista jako v tom tvaru, že všechny ty věci jsou vtipný hrozně.
2: No.
1: Takže aby jsme to představili, tak asi nejznámější je ta holina, že jo?
2: Ano.
1: Vy jste vzali holinu, prostě normální, si představte holinu, která
2: gumovou,
1: vylili jste ji do porcelánu, nebo z čeho to je? Do porcelánu, a takže máte na stole, milí posluchači, prostě uprostřed stolu nemáte vázu, ale holinu, ta je bílá nebo zlatá, nebo třeba vymalovaná karlovarským takovým tím modrým
2: cibulákovým vzorem,
1: a v tom máte květiny, to jako fakt vtipný za mě teda.
2: To je o změně funkce, protože se jmenuje waterproof a v originále to vodu odpuzuje, tady to drží.
1: Mm-hmm. Ano, je
2: když
1: to prostě...
2: Když se ti spotí noha prostě, tak...
1: Když už vás ta holina štve, můžete si z ní udělat vázu prostě, no. Ona to udrží. No. Ale jsou tam jako i jiný věci teda, který si dělal. Třeba si pamatuju ruce, Hände hoch, že jo? Takže si představte, ono se to teda hrozně špatně popisuje do rádia, jak ty díla vypadají, ale jsou to vlastně porcelánové ruce, těm chybějí prsty, třeba u jednoho, a vy si místo těch prstů můžete doplnit svíčku. Ano. A podle toho, která návštěva přijde, tak tam ty svíčky dáte. Ano. Když přijde blbec, dá dáte si tam jenom na prostředníček. Když přijde někdo milej, tak třeba...
2: Oba dva levo-pravo, že jo?
1: A tak dále, no. Takže ten humor je ti vlastně blízký.
2: Hodně, no.
1: Tak bys nám tady mohl teďka říct nějaký vtip, aby jsme ještě nalákali víc posluchače. Třeba si mi říkal ten o tom chameleonovi, ten byl hrozně dobrý.
2: A já teda nevím, komu se má ukrat, jako jo, ale...
1: To nevadí.
2: Zatím ho držím, jo, protože ten vtip je vždycky v zásadě jako buď to hodina, nebo do druhého dne někdy, jako jo. Ale nicméně přijde chameleon domů, žena je naštvaná, prostě chodí vždycky pozdě a všechno prostě špatně, nic nevychází a on jí slibuje, že nebo drahoušku, já se změním.
3: No a jak, když říkáš, že se jmenuješ teda Jakub Berdych, co to je to třetí jméno?
2: Prosím tě, můj táta je sklář taky, sklenář, jak já říkám.
3: A to jméno je?
2: A to jméno Karpeli se po mý mamince, která už nežije léta, jakoby, jo. A protože jsem nechtěl používat v 50 mladší, protože mi to přišlo už trošku...
1: A co, když bude další, že jo, tak by nejmladší a
2: naštěstí
1: nejmladší.
2: Naštěstí můj syn se jmenuje Max, takže je to
1: jo,
2: dobrý.
1: Jo, to seš chytrý.
2: No, tyhle rodiče se dávají na stejný.
3: A proč jsi nedal jako Tomáš Garrigue Masaryk, teda Jakub Karpeli z Berdych?
2: Proč jsem dal Karpelis?
3: No, proč jsi to nedal doprostřed?
2: No tak, protože mám ve občance Berdych, že jo. A jako neměnil jsem to, že to je prostě jako kdyby umělecká přezdívka, nebo jak, a jakási jako pieta, nebo tak pro mě taková vzpomínka na tu mámu.
3: A co to je za příjmení Karpelis? To je,
2: prosím to je? Tě, dneska to není moc populární,
3: za národno.
2: Já jsem poslední, kdo ho tady nosí a oni byli Izraeliti, no. Ty, jako, tak teď jsem si to udělal blbý, že jo.
3: Proč by to nebylo populární? To je v Čechách strašně populární. Naopak v Čechách je to, ze všech národů v Čechách je to nejvíc populární.
2: No, a poslední dobou tom pocit nemám.
1: Tomhle tématu se raději vyhnem, aby jsme nebyli jako ten výklus a někde se vyjadřovali jako zbytečně. A prosím tě, ty jsi jako první studoval, to mě hrozně zaujalo, střední uměleckou školu Kamenickou v Hořicích, jak blízko jsi byl tomu, že budeš dělat hroby?
2: Hodně. A byl jsem taky hrobař rodiny. Mě každý, když se něco stane v rodině, nebo v blízkém
1: Ježiške,
2: okolí...
1: Ježiške, se tu bude vtip, ale no, je to pravda.
2: Tak mi každý volá, protože k tomu máš furt nějak blízko, že? K tomu materiálu, kamarády a tak, co to dělají, že jo? Nebo mají prostě kamenictví nebo kamenosochařství, že jo? Takže dělal jsem třeba Stanislavu Podhráskýmu, jako velký malíř český, jsem dělal hrob, nebo takový. To byla doba, kdy jsem ještě neměl jinou práci, takže jsem tím úplně nepohrdal.
3: A tam taky kombinuješ ty materiály, nebo ty hroby jdou výhradně z kamene? Tam taky jsem vzal sportsánu ze skla.
2: Kamen, bronz, no, klasika, aby to vydrželo, no.
1: Ale to občas nějaká skleněná věžička.
3: Ale dělej se třeba porcelánový nějaký na hrobě, nedělej? Jako
2: no
3: nějaký...
2: vím, že je nějaký řezník nahoře na tom u Matěje a ten to má celý jako z kachliček.
3: Ne, já myslím třeba sochu Madony z porcelánu a to je vždycky kamenný teda,
2: to
3: jo?
2: To je většinou kámen, anebo bronz, anebo jsou pak nějaký jako odlejvaný betony takový. Jako by, no.
3: Tak já si přeju potom, až budu mrtvá, porcelánový hrob, budu první.
2: Okay.
1: Tebe takhle dát doma nasypou do vázy.
3: Do té holinky nasypou.
2: Vyšňupou.
1: To je fakt, mohli byste pak ty holinky povýšit na urny, když by jako to někdo nechtěl.
2: Měli
1: jako
2: jsme tyhle nabídky, ale moc
1: Lenko, moc se nesměj, protože já tu holinu asi ne, ale jinou vázu Kubou si koupila Nicole Kidman. Jo, kdyby tě to zajímalo.
3: A jakou si koupila vázu?
2: Prosím tě, sjezd komunistický strany Pavlíčkova Brodě v roce 78. Já jsem si zdědil sem velké množství broušených, takových těch prostě ohyznejch vás, nebo já nevím, prostě mě to na osobu.
1: Strašný práce, úplně ten výsledek není ono.
3: A jednu z nich si koupila, jo, Nicole
2: Kidman.
3: No
2: já jsem je potom tak jako po jak bych to řekl?
1: Poupravil.
2: Poupravil jsem, chtěl říct
1: prostý
2: slovo.
1: Rozstavil a znovu stavil, nebo
2: no, tak jsem to jako tvaroval za tepla. A tohle to tam zůstalo, tenhle ten text. Tam byl prostě na té váze sjezd komunistické strany.
3: A ona věděla, co to
2: Brod,
3: znamená? Ten,
2: v upomínku. Nebo
1: určitě, Nicole 100%.
3: No přeložil jsi to, nebo jsi to prostě prodal?
2: Já u toho nebyl, protože to prodávala galeristka v Londýně, jako no, že ona teda
3: to jsi to poslal do toho Londýna. No.
1: Dneska by si se s ní vyfotil raz, dva přesně, pomocí. No. Tak si pustíme nějakou první skladbu. Aha. Jaká to bude? Asi máme radši vybrat my, nebo jsi si něco
2: vymyslel? Já jsem vybral.
1: Vybral jsi.
2: Lucinda Williams.
1: Dobře.

0: Milí posluchači, dneska máme opravdu specialitu. Náš host je totiž designér, sochař Jakub Berdych. Jakube, prosím tě, já jsem si o tobě našla, že tvoříš konceptuální tvorbu.
1: Konceptuální.
0: No. No, a vůbec design. Nevím, co se pod tím, co to tak může být.
1: No, to funguje tak, že...
0: Vysvětli našim posluchačům, co to tak může být.
1: No nejdřív něco uděláš a zdá se ti to dobrý a pak vymyslíš, proč to udělal.
0: Jo, takhle, jakože prostě napadne ti, že něco vyrobíš a...
1: Ne, říkám to trochu v legraci. No, je to takový jako...
2: Ona to nechápe.
1: Je to jako jinačí, řekněme, přístup.
0: Jinačí než?
1: Filozofičtější, třeba v rámci umění, nebo jak to pojmenovat.
0: A koukala jsem, že jste třeba ve svém, v tvojím teda ateliéru Kubus,
1: ano.
0: Tak, dělali ty hlavy Lenina, hlavy Gottwalda, je to tak?
1: To je ten příběh, no.
0: No, že, a tím to začalo, jo, těma hlavama.
1: To je zrovna popis té věci, že to je ten koncept, jakoby, protože ta věc se jmenuje podle eseje Adolfa Lossa Ornament a zločin, který prostě dělal čistý baráky, že jo? Hmm. A tady je vlastně na tváři toho masového vraha je ten cibulákový vzor, který ale zase se u nás říká cibulák, ale s cibulí to nemá nic společného, protože to je ukradené z Číny a je to granátové jablko.
3: Ano.
1: Takže to je takové jako, tohle je ten, to je vlastně vysvětlení toho, co děláme.
0: A co jste to namalovali tomu Leninovi?
1: No, on má jako tetování vlastně z toho.
0: Jo, takhle.
3: On ten design se obecně dost krade, veď? Vás dost taky kradou po světě.
1: Jo, jo,
3: jako.
1: jo.
3: A on se nedá vůbec proti tomu jako nějak se jako, že by si řekl, vy jste mi to ukradli, milé holandské studio, a já chci teďka jako...
1: Jako řešili jsme to a...
3: Musel by si 20 let platit právníky asi.
1: No a ten jako celosvětový, ten jakože originál nebo copyright takovej, to jsou prostě tak nákladné věci, že v těch našich jako malejch sériích se to absolutně, to bylo k nezaplacení.
0: Takže třeba na potetovanou hlavu si chceš dát patent a oni to udělají trošičku jinak a už ten patent neplatí.
1: Ti stačí jenom velikostně, jakože zmenšíš to o 10% a máš vyhráno.
0: A, má, a, no. a

0: No dobře, nejdu si koupit čistý boty, ale jdu si koupit jako nějaký, myslíš,
1: značkový třeba,
0: designový,
1: že?
0: Značkový.
2: No to ne, třeba, že víš, že vůbec jsou ušitý z kůže a že tam je nějaký prošití a tak.
1: Jako stejně víš, že to šily děti čínských disidentů, ale nedá se svítit, je to tam napsané.
2: Je to hrozný svět.
0: Tak oni potom ty děti živí celý rodiny, že jo? Takže jako nemůžeš jim upřít jediný výdělek.
2: No je to jako hodně blbej humor, tohle. Pojďme dál, jdeme dál. Kubo, ty používáš, to mě zaujalo, ty používáš, třeba si dělal. Ve Švédsku spadlej meteorit, si měl upravit a udělal jsi tam tlačítko on-off, to ano. Bylo fakt vtipný, ze zlata teda, ano. Že zlato taky není ze země.
1: Ano.
2: A odkud je teda zlato, to se neví, jo?
1: Stají s tím možná. Prostě to všechno sem přišlo.
2: Hele, takže sleduješ teď Artemis samozřejmě.
1: Jo.
2: A prosím tě, mohl bys nám vysvětlit, jako já třeba bych řekl, ty vedeť vidíme, že tam nic není na těch planetách, tak co budu utrácet prachy za to, že tam pojedu? No to... Můžeš mi to nějak vysvětlit, proč tam teda letěj?
1: No my jsme se chtěli přesvědčit, že je země placatá prostě. A konečně byly vidět ty přetoky, jak ta voda valí dolů, že jo. Nevíme zatím, kde to mizí, jako jo.
0: A prosím tě, co to bylo úprava švédského meteoritu? To musíš vysvětlit těm,
1: prosím tě,
0: co
1: ten meteorit, já nevědí. Neřeknu jeho jméno, protože oni to ty lidi, co to hledají, tak to dokážou vlastně i popsat, odkud to jako přiletělo. Mm. A vím, že je to jádro planetky, protože to je...
0: A ty jsi ho upravil? Co to znamená, že jsi ho upravil?
1: No, já jsem měl za úkol s ním něco udělat prostě.
2: Aby se dal vystavovat.
0: Oni
2: jako
0: našli ten kus toho kamene.
1: No, ten kámen je prostě sám o sobě, stojí stovky tisíc, jakoby, jo. A mě bylo trochu líto ho rozřezat prostě na plátky a udělat z toho, že jo, salám, že jo, nebo prostě jako to prodávat na deka, jako. Tak jsem ho nechal tak, jak podle toho příběhu, nebo tak, jak to víme, že o zemi se říká, že je možné, že vlastně ten život na zemi mohl vzniknout taky nějakým příspěvkem jakési panspermie, to znamená, že něco přiletělo zvenku a přineslo to sem vodu, něco prostě a z toho to celý začalo. Přesně tak, a proto tam je to tlačítko on-off, protože to vlastně přiletělo, ty jsi to mohl zmáčknout a život začal na zemi. No.
0: To je hezký.
2: No a z jiných materiálů si jsem teďka viděla, že si dělal třeba z jakého kamene, to jsem nepoznala, z jakého, takový jako lavičky, měl jsi jako výstavu u Jurkoviče ve Vile v Brně.
1: Ano,
2: nebo kde,
1: Moravský galerie.
2: Moravský galerie, a tam si dával takový lavičky a ta jedna lavička, podle mě to bylo tak jako, že si musel oslovit tak dva kamiony, aby jednu lavičku odvezli.
1: Je to dvě křesílka a jedno váží 750 kilo. A
2: jak jsi to tam vez?
1: No, jak jsi říkala.
0: A kam si...
2: Já bych chtěla být reprodukční.
0: A kam si to posadí takhle křesílko? Jako s tím pak
1: do
0: už jsem moc nahybr.
1: Teď jsou shodou okolností v Galerii Středočeského kraje, takzvaném Gasku, jsou na dva roky v zahradě.
2: Zase ty se nezničej.
1: Nezničej, no.
0: A z jakého kamene teda?
1: Je to slovenský mramor, takový poslední. Mramor.
0: To může je pohodlný.
1: Poslední kusy velký, že tam.
2: Oni jsou hezky opracovaný, hezký otvor.
1: Jako není to dobrý na zimu, ale... je to na vlka potom, no.
0: Takže jsi se dal kamenej nábytek, jo?
1: Takže se do... Hele, já jakoby, jak díky tomu, že jsem ten kámen vystudoval, tak k němu mám nějak blízko a nějaký věci z kamene furt jako trochu dělám. A vedle toho i sklenařím.
0: A sklo a porcelán a pak jsem se dočetla i jako, že gumu a čedič.
1: No, já jsem nebráním ničemu.
0: A plast? Plastu se taky to je dneska tak nepopulární.
1: Plast miluju úplně, no.
0: No a co třeba jako dokážeš z toho plastu, pak jsem četla o tobě, že se vyrobil kříž plastový.
1: Máme plastový kříž pro mýho kolegy Maxima.
0: Nějaký beztrpný umučení, nebo co to bylo?
2: A to byl Maxim Velčevský.
1: To je Maxima.
0: Jo, to je tvůj kolega.
1: Ale ten princip spočívá v tom, že tam jsou takový jako ergonomický tvary, aby tě to netlačilo do ramene.
2: Aby až ho poneseš tou kříživou cestou, aby si se nenadřel.
1: Když to potáhneš na kolo.
2: Kdyby náhodou byl nějaký nový mesiáš.
1: Kdyby náhodou, no.
0: Nějaký příjemný hřebíky do dlaní také.
1: Přesně tak.
2: Aby klouzali líp.
1: No.
2: I tenký jenom.
1: Rovnou s dezinfekcí.
0: No tak jasně, až vstane potom, aby nic nebolo.
1: Aby neměl sněť.
2: Hele, a když se vrátíme, ty jsi teda kameník, to je jasný vystudovaný. A pak jsi šel dělat sklářskou školu nějakou?
1: Nešel.
2: Nešel, nic. Ne. A jak jsi se táta dělal ze sklem? Ten tě k tomu

0: přived, nebo jak jsi se dostal vůbec s těm sklářům?
1: Já vlastně nedělal moc taky v tu dobu za sklem. Já jsem nějak, mě pozvali, tak to funguje vždycky takhle, že mě pozvali na nějaký sympozium, jako umělce tě pozvou, že tak Ivan byl taky vlastně.
0: My jsme se k tomu taky všichni takhle dostali k tomu sklu.
1: Ivan byl taky vlastně jako přizvaný na sympozium a najednou se staneš sklářem. Takhle to začalo prostě před 15 lety, nevím, 20. Já jsem jako dělal ze skla, ale z toho skla takzvaně borosilikátovýho, což jsou jako trubice, a ty se jako ohřívají jinou cestou. Nenabíráš to sklo prostě z pánve, ale jenom profukuješ prostě sklo, který se ohřívá v nějakých místech. Jako by, což trošku limitovaný tím, že děláš furt takový jakoby rotační tvary vlastně. Furt jo. Se jako zpracovává, prostě se simaxová roura, jakoby no.
0: Jo. No a ty jsi totiž dělal jednu dobu pro lustry si dělal, že jo, taky. No, jsi udělal lustr, který pak byl jako Lasvitem, myslím.
1: Lasvit ho vyrábí dodnes, no. Nebo
0: což je
1: vyrábí.
0: Slavná sklárna no. Dneska, že jo. A ten lustr, ten ale jako mi přišel, že je takovej fakt jako tradiční, nebo se mi to zdálo?
1: To se ti nezdálo, to je vlastně úplně tradiční lustr s malýma obměnama, akorát, že ty ověsky, to skleněný, co na tom je, tak je nechaný v té nejsurovější podobě, tak jak to vypadne tomu skláři jako z ruky. Takže jo. To má různě ty odrby, jakoby, jo, a nevím, jak to přelisky.
0: Nechtěla bych být ta uklízečka, co to v tom kostele potom musí čistit, tak asi s těma rozřezanýma rukama proklíná.
1: Ale ten příběh je poměrně jednoduchý, protože to jako designoval jako potřeba, jo, protože my jsme dělali interiér kostela v Chodovicích, takovou jako naší slavnou realizaci kdysi, nevím, rok 2005, 6, něco takového. A to měl strašně omezený rozpočet. Jako. A ten lustr vlastně vznikl tak, že jsme potřebovali dovnitř nějaký světla a ten jsem jako navrh pro ten kostel právě tady s tím, protože jsme se zbavili toho, ty vlastně každou
0: tu věc jako práce.
1: Vylisuješ a pak jí voštípeš z toho ty přelisky jako a jedeš prostě a brousíš. Jo. A těch 90% jsme vlastně ustříhli a zůstal jenom tenhle ten jako raw verze, jako bylo, což bylo limitovaný prachama vlastně.
0: Takže se konečně církev trošku vrátila jako k takový prostě skromnosti.
2: K původní kostelický podobě. No. A pak jste dělali nejdelší lustr na světě?
1: Ne, to nevím.
2: To nevíš, to jsem se asi, to byl někdo, nějaký konkurent.
1: To byl konkurent. Ale oni to možná to jako třeba dělá Lasvit, jo, protože já pro ten Lasvit jsem ten lustr vlastně jako jo, přenavrhnul a možná to má takovouhle věc nějakou v portfoliu, ale do tým je to prostě jako světová značka, do který já nevidím úplně všechno, že jo, jakoby no.
2: Tak si pustíme nějakou písničku pro naše posluchače, vybral ses něco míň country než tu minulo.
1: Ty vole.
0: Ty jsi měl jen jednu, viď?
1: Pár jich mám. Minister Home, je to od Davida Berna.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Hovory z Loun. Country Radio.
1: Bu, naším dnešním hostem je Jakub Berdych Karpelis, sochař, designer, povídáme si tady o umění, vážení posluchači. Dneska se opravdu poučíte, hlavně Plačková teda.
2: Já se těším, ale.
1: Nevíme, jestli jí to úplně pomůže, nebo jí to někdy k něčemu bude. Prosím tě, takže a ty seš teda, kromě teda toho svého umění, taky pomáháš jiným instalovat ty věci na těch výstavách. Já jsem si vypsala třeba, co jsi dělal za výstavy, to je velice zajímavý takovej jako myšmaš od hřebíku po lokomotivu, že jsi dělal třeba Jablonecký muzeum, výstava vánočních ozdob, přitom sám ani nic nezdobíš, přiznej se, viď doma.
3: Nemáme strobek, no.
1: Pak si dělal žbírku, teďka no. Mlátka, člověče, kam
3: zajímavý.
1: Ty půjdeš dál, jako máš
3: plán. No hele, ale muzeum vánočních ozdob, nebo respektive Severočeské muzeum v Jablonci nad Nisou, sklářské, muzeum skla a bižuterie, přesně řečeno, tak to není jenom o tom, že jsme dělali jako kdyby výstavu těch...
1: Expozici.
3: Jako celou expozici, což bylo celý patro v nový jako přístavbě. Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že je to největší sbírka vánočních ozdob jako v Evropě, možná na světě. To by byl dotaz na Petra, na toho kurátora. Ale nicméně to byla jako super výzva, protože tam vznikly nádherné vitríny a haldy těch věcí prostě ani neznáš takový ozdoby. Jako
1: hranolky.
3: Hranolky.
1: Já tam byla.
3: Já byla tam.
1: Já ti jdu v patách, protože teprve jako nedávno jsem zjistila, že vlastně si tě pamatuju úplně jako myslím z pečaku, či nebo z čeho prostě,
3: no.
1: Jakože vlastně se mi to pak až spojilo, odkud tě vůbec sám, když jsme začali pracovat na té výstavě Ivana.
2: Hele, a kolik jste tak z toho rozbili, když jste to tam instaloval?
3: Já ani jednu.
2: Ty ani jedno a ostatní Ukrajinci, co to tam dávají?
3: Ne, pozor, tam byl tým z muzea, který se zabývá jenom tím.
2: No.
3: A to má každá má svůj jako šuplíček a pelíšek.
2: To jo,
3: z vaty.
2: To určitě, ale dáš si skleničku dvě a nevěřím, že to potom zůstane v jednom kuse. To je teda foukaný sklo, všechny ty ozdobičky.
3: Všechno, no nepozor, všechny ozdoby nejsou jenom z foukaného skla, jsou tam i pletený ozdoby.
2: Plastový.
3: Možná taky vlastně, jako jo, ale...
2: A to je dobrý, to já bych chtěla na
3: myslím,
2: stromeček.
3: Myslím, že jsou plastový kytičky nějaký.
2: Na stromeček plastový ozdobičky. Protože když mi potom lezou tři kočky až nahoru k té špičce, tak mi zůstanou na tom stromečku pověšení. Takhle jako mám každý rok tak o 30% míň.
3: No.
1: Moje sousedka to řeší tím, že kupuje ty plastový. Oni existují totiž plastový ozdoby, co vypadají jako skleněný.
3: No.
1: A to je teda fakt bizár už.
3: My jsme měli stromeček před 30 roky, na který jsme navěsili perníčky. Děti byly malí, že jo?
2: Tak no to kočky kusel. Žerou taky perníčky.
3: A chodil pes, vždycky se zatřel stromeček. A pak jsme zjistili, že to žerej s těma
2: esíčkama. No, ono to má taky žáčky, to je jak na rybičku.
3: A je přežil to normálně.
1: Chudák. To, když se ti někde zasekne, to musí být zážitek. A když jsme u těch dětí. Ty máš kluka a holku, oba jsou umělci.
3: No.
1: Tak to bychom jim mohli tady, nebo oni by třeba nechtěli, ale mohli bychom o nich něco říct. Protože ty jsi ovlivněný tátou evidentně, tatínek jako taky dělal, že jo, všechno možný prostě.
3: No.
1: Uměleckýho, ale, tak a tvoje děti teda?
3: Já jsem si myslel, že by bylo dobrý mít jako kdyby právníka nebo lékaře, že jo?
1: To všichni.
3: Ale zase jim nechceš jako bránit ve vývoji, no tak oba dva to nějak dělají, ale víš co, v tom je taky přetlak. Moje dcera žije v Řecku teda, takže to dělá nějak jako od tama a dělá tam. Takže tady,
2: a dělá co taky sklářka?
3: Ale ona... je fotografka vystudovaná, posléze studovala malbu, ale nemaluje a dělá sochy z fotografií, takže těžko se to popisuje.
1: Jasně, bude to něco volného taky.
3: No
2: a syn?
3: A ten dělá úplně konceptuální umění, to je žák Jirky Kovandy.
2: To je to, co ho napadne, to udělá?
3: No, ten dokonce byl i zavřený za to, protože postříkal nějaký chodníky v Ústí nad Labem, tak jo. Dostal přes noc báň.
1: Já miluji tyhle umělce, jako ty stohoven a tak, co dělají takový no. Ten rozruch tím uměním, to je rozhodně zajímavější, než furt někde nějaká uprděná socha, která stojí na náměstí.
3: Bubák.
2: Takže je to umění. Dělec nebo maluje grafity na Karlův most?
3: Nemaluje grafity na Karlův most, sometimes jako někdy dělá nějaký umčo, jako, ale trochu do šuplíku, protože se prostě živí normální prací, protože tím uměním to není jako úplná
1: psina. Já jsem se chtěla zeptat, že když jste všichni takhle vrně umělci, kdo to živí?
3: No kdo, ten, no, vždycky ten, kdo mi dělá. Manželka, přesně tak.
1: Vždycky ten, kdo dostá nějaký prachy, tak je no. Přinese, to je dobrý. No je to těžký určitě tady, že jo? No. Co ty říkáš takhle tomu postbolševickému našemu vkusu českýmu, jak to tady dopadlo, jakože si za prvý necháme u Karlovýho mostu pořád ty stánky s těma bábuškama, ty jsou tam jako pořád.
3: A tak to je kosovská mafie, že jo, nebo já to my vím, nemůžeme no. Ovlivnit, no.
1: A tak myslíš, že by to město nedokázalo ovlivnit,
3: jo? Mělo by. No. No, to je prostě
1: a nebo ty barevné fasády, no. Fialovo, zeleno, žluto, modrý.
3: Hele, když jdeš po Stockholmu, tak prostě v centru města jsou jejich firmy, které dělají z Mosazy, když si vzpomenu.
2: No, protože jako... oni to zaplatili té kosovské mafie, aby prodávali ty no. Jejich výrobky. No.
3: Není to moc jakoby, není to moc vlastně jako friendly. Nebo
1: myslíš, že se to někdy zlomí? Tady to, no jsou určitě. No ne, ale tak když si řekneš, ty přijedeš, ty jsi byl třeba s jednou výstavou českého designu v Číně, že jo? No. Ty jsi tam ves. No a co tomu říkali Číňani? Kolik toho ukradli?
3: Ne, byli vlastně jako... byli vlastně jako milí, ale něco si možná teď mi napadá vzali. Nějaký nápady teda takhle, ne, že na místě. Jako jo,
2: tak když
3: ale...
2: říkáš, že cibulák jsme ukradli myjem, tak oni si můžou něco zase zpátky ukrást, no, také, že?
3: No.
1: Nejhorší je, že my furt říkáme, jak v Číně jsou hrozný a jak je to šunt a ono už to dneska moc není pravda. Ono už se to jako otočilo, my už jsme ty 100 let za opicema. Přesně, a oni tam mají jako... A jak se ti tam líbilo? Přišlo ti, že je to tam jako, jako jinak v pohodě? Jako?
3: Co, to je blázinec totální. Jako no.
2: A nemůže říct nic negativně, v čemu odposlouchávají telefon.
3: Přesně tak. I při flight modu. Ale měl jsem jako zajímavou zkušenost, protože jsem, jak neumím samozřejmě čínsky, jak jsem se opil v baru a jel jsem taxíkem, ale ten taxík jsem neměl, protože jsem měl nějaký peníze a nestačili na ten taxík. A ukázal jsem mu vizitku ambasády, kam jako jedu, na který místo. A když jsem chtěl zaplatit, tak říkal, že to je dobrý, že to není potřeba. Takže na pohodu.
2: A český ambasády.
3: A v tom baru jsem
1: neplatil. A víš proč? Protože on tě naprášil.
3: Přesně tak. No.
1: A měl body.
3: No. A v tom baru jsem neplatil. Dokonce jsem přišel na diskotéku a nemusel jsem si zaplatit vstup a nalejvali mě pitím zadarmo, protože jsem byl bílej sáhyb. Prostě.
2: No a oni zkoušel jít do nevěstince?
3: To jsem neskoušel.
1: Takhle i kdyby zkoušel, tak nám to tady
3: ty do rádia. S tím nepůjdu rádia. Spíš k ornitologovi.
1: Nějaký kamarád tam nebyl, že by si to vyprávěl.
3: Taky se mu nechtělo.
1: Ale ty jsi vlastně muzikant, na to jsme vůbec nezapomněli. Ty jsi hodně, basista, můj kolega.
3: Hodně v uvozovkách, no.
1: Jo, ale i na kontrabas.
3: Na kontrabas.
1: Říkali ti ty krve z prstů, nebo?
3: No, měl jsem křeče.
1: Dobře, no, tak jenom křeče.
2: A v jaký kapele hraješ?
3: No právě, že už nehraju v ničem.
2: Jenom pro sebe.
3: Ale měl jsem skupinu, ta se jmenovala Bas Vegas a nikde ne.
2: To je krásný.
3: Nikde nevystupovala.
1: Bas Vegas, to si nech zapatentovat. No. Bas Vegas.
2: To už teď mají Číňani.
1: To od tebe koupím. Jezdí v důchodu sama.
2: No, ale nemáš nějakou písničku ještě z té doby, že bychom se zahrali?
3: Čověče, to nemám vůbec.
1: Ani, že by se nám jí zaspíval.
3: Se ani nepamatuju, to je upřímně jako, no.
1: No, tak jsme se prosmáli až do konce.
2: Dobře, tak...
1: Kubo, my ti děkujeme, že jsi přišel.
2: Hodně úspěchů celý tvojí tvorbě, tvýmu studiu. Kubus,
1: no. Když si dáte Jakub Bedlich Karpelis, tak si tam můžete koupit krásnou vázu, kterou má podobnou Nicole Kidman, takže dělejte. A taky přijďte na výstavu do Porthajmky na Praze 5, kde je od úterý do neděle zdarma vstup od 1 do 6.
2: Ale už je všechno vyprodáno, takže to vlastně...
1: Ale prosím tě, Lenko, ty jsi tak stresně na prachy, to je výstava, to je povznášející té kultury a není všechno vyprodáno. Nedělej špatnou reklamu.
3: Když tak dobalujem.
1: Když tak dobalujem, nebo dopoukáme.
3: Kdyby tam bylo prázdné místo, tak to doplníme.
2: Už jsou tam jenom fotografie.
3: No. Já teda moc děkuji za pozvání.
1: Měj se hezky.
3: Čau.
2: Ahoj.

se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají.

Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metal, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra. Nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou se má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku nějak udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět.

0: Milí posluchači, dnes je první máj, svátek lásky, komouši to zkazili, udělali z toho svátek práce, to my neslavíme. My slavíme svátek lásky, jdem se někam líbat pod třešeň, ještě na poslední chvíli vy to udělejte taky a těšíme se na vás zase v červnu, pá!
1: Pá, a kdo nejde dneska pod strom se líbat, tak jděte aspoň mejt v okna, nashledanou.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tak další pán, prosím, prosím.
1: Dobrý den.
0: Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Tak vy se ucházíte.
1: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
0: No tak prosím, posaďte se.
1: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde radši být vedoucí, prosím?
0: Ne, já konzultuji.
1: Co to?
0: Že tady konzultuji.
1: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
0: Ale počkejte, zůstaňte sedět, při tom můžete klidně sedět.
1: Při čem, prosím?
0: No při té konzultaci.
1: No já jen, abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
0: Jak byste mohl překážet? Konzultovat budu přece s vámi.
1: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte? Mariáš a vole padni. No jo.
0: Posekněte, to bude nějaký omyl.
1: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka kapsičkovýho.
0: Ale ne, vy mluvíte o kartách.
1: Ano.
0: A to je právě to nedorozumění.
1: Aha,
0: my tady žádné karty hrát nebudeme.
1: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
0: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
1: Jo, tak ano, to laskavě souhlasí.
0: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti. Chápete?
1: No takhle, no to je samozřejmě. Tak to si můžete napsat. Helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
0: To mě nezajímá.
1: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
0: No to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti, víte?
1: A jo, takhle.
0: Ano,
1: a to já plně schvaluju. To já schvaluju. Když chceš být placený jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je lecky těžký, že ano?
0: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení
1: takové
0: obrázky květin
1: ano.
0: A vy mě o nich něco povíte, ano?
1: O květinkách?
0: No všem. Jedná se přece o výstavu květin, ne?
1: A to je zajímavé, co se dneska na člověku všechno žádá.
0: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle,
1: ano.
0: Co je tamhle,
1: no, jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
0: Jo, u odborníků, no.
1: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
0: Podívejte se.
1: Ano.
0: Co je například tohle, no?
1: Jo, tak tohle to?
0: No.
1: To je nějaká kytka.
0: No ovšem, ale jaká?
1: Tohle to? Docela hezká.
0: No dobře, ale...
1: Bílá.
0: Ale mě zajímá...
1: Veliká.
0: Já chci vědět jméno.
1: Vaše starosti bych tak chtěl mít.
0: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
1: Ano.
0: To jméno.
1: Ano.
0: Tak pozor, jméno.
1: Ano.
0: Kateřina. Ale ne
1: Karel.
0: Ale ne Kala.
1: Kakala.
0: Ale ne Kala.
1: Kalamajka.
0: Jaká Kalamajka?
1: Mik.
0: Ne. To je přece Kala.
1: Kala?
0: Ale ne, jenom Kala.
1: Jo, jenom Kala.
0: No.
1: Aha, Kala.
0: No, je to typická květina poko...
1: Pokolena.
0: Pokojová.
1: Pokojová.
0: A k jakému účelu se nejvíc používá?
1: Ta pokojová?
0: No.
1: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
0: Dává se především nevě... Nevě...
1: Nevědomým.
0: Ne... Nevě...
1: Ne, nevěřícím.
0: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
1: Komunální služby.
0: Že?
1: Cože?
0: Že,
1: aby neměla prázdní ruce.
0: Ženich. Ne. Ženich.
1: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
0: Co pak je tohle, no?
1: Tohle to?
0: No.
1: To zelený na zdi?
0: No.
1: To je...
0: No.
1: To je něco zeleného na zdi.
0: No ano, pne se to po zdi, no, tak je to břeč.
1: Břečka.
0: Ale ne, pne se pozdí, tak je to teda...
1: Břečka zednická.
0: Břečťan. Hedera Helix, Hedera Helix.
1: No, dobře, to nemusíte hned klít.
0: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, Hedera Helix.
1: Ano.
0: No, to byste měl vědět.
1: No, já abych zase tu odbornost a kormoc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, jo? Všeho moč chodí. Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je onemoc.
0: Podívejte.
1: Ano.
0: Tuhle rostlinu znáte, ne?
1: Tuhle tu?
0: No.
1: A víte, že je možný, že ji znám od vidění?
0: No jistě, to je přece typická rostlina maso. No.
1: Maso?
0: No, chytá mouchy. Masožravá.
1: Jo, masožravá.
0: Masožravá.
1: Safra, to si taky někdo doma pěstuje.
0: No ovšem.
1: To teda musí mít fůru volného času, víte?
0: Proč myslíte?
1: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka. Já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
0: No dobrá.
1: Ano.
0: Tohle doufám znát budete, no.
1: Tohle to?
0: No.
1: No je, jak fakt ne.
0: No.
1: To je bez.
0: No konečně.
1: No.
0: Aspoň něco.
1: No, no.
0: Bez, ano. Latinsky?
1: Minus.
0: No. Tak podívejte, co je tohle. No.
1: Tohle to, jo?
0: No, podívejte.
1: Tohle.
0: Je to rostlina velice jedovatá.
1: Tohle.
0: Roste v listnatých lesích.
1: Safra.
0: Plody jsou černé bobule.
1: Aha.
0: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
1: Bobulá černý.
0: Ne.
1: Černáš bobulový.
0: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
1: Aha.
0: Čili rulík zlo.
1: Rulík zlo.
0: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná. Zlo.
1: Zlo. Zločinecký.
0: Moc.
1: Moc, moc velký prevít.
0: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
1: Moc velký prevít, ano, ano.
0: No, zlomocný.
1: Zlomocný, ano, ano, ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
0: No, no to je tuška.
1: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
0: To je Hartmut.
1: No to není Hartmut, to je tuška M.
0: Malá.
1: Ne malá, M.
0: Modrá.
1: Ne, tuška moje.
0: Moje.
1: Takže, jaká je to tuška, no?
0: Vaše.
1: Ne, vaše, moje.
0: Aha, tak je to tuška moje.
1: A kde pak vaše, moje.
0: Ale tak už to radši.
1: No vidíte.
0: Tak to radši necháme.
1: Tak.
0: Ale kdybyste znali aspoň názvy, no.
1: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
0: Než květiny.
1: No, bodeď.
0: No, ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
1: No, teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
0: No, jak to? Vy nejste zahradník?
1: To jsem spíš kozel než zahradník.
0: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
1: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
0: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
1: Co ty lidi?
0: Ale ne, ty květiny.
1: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
0: Z těch květin?
1: A nepak z pokladny.
0: Jo, vy myslíte u brány,
1: no, jasně,
0: stupenky.
1: Jasně.
0: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
1: No jo, to račte odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?

0: proklínám věk svůj.
1: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

oči se nebo hlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy, co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

se s listím rozpovídá. Pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral. Klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš účtování, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

se o tom nikdy nedoví, že už dávno jsem je začal vážně brát. Jenom škoda,

snad ani teď úplně nevěřím. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.